Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

starýho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starýho železa, jen jedu na lehčí převod.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: jako my. No a další hity jsou připraveny u nás ve vysílání Krokodýla. Jarek s vámi. No a teď také naše nejmenší, našich zlatíček, jsme se ptali, kdo je to ekolog?
1: Já myslím, že ekolog je společný s přírodou, pomáhá ptáčkům, zraněným, zbavuje kotelny. Já myslím, že ekolog je ten, kdo spravuje auta, vystavuje sochy a tak v muzeu. Vynalezl třeba trávu nebo plaštice.
0: Kdo je to ekolog? To nás zajímali a ptali jsme se našich zlatíček v jedné z brněnských školek. Tak už teď ale valíme hlavně ze dalšími hity a Jarek Hemala vám přeje krásný poslech. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

for another. Elektrokola si kupují už i výrazně mladší lidé, nad 50, říkají prodejci. Tak co kupujete, máte? Elektrokola v minulých letech zásadně proměnila trh s jízdními koly. Už si je totiž nekupují převážně lidé nad 50, ale nezřídka jsou zákazníci výrazně mladší. Jeden z největších českých prodejců kol jich prodá více než klasických kol, říká jeden z spolumajitelů. Zmínil také, že zásadní proměnou prošel i posledních letech trh s dětskými koly, protože většina prodaných jsou ultralehká a málo kdy se prodává dětské kolo levnější než 10 000 korun. No, doufejme, že pokud si koupíte kolo, budete si je užívat, užijte si i teď další ty. My pro vás máme na krokodýlo.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě.
3: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána, to bude na pořád.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se o pocit.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Radio Krokodýl.
2: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. Novinka Radia Krokodýl. Taylor Swift. Opel.

Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a celou jižní Moravu. Let's come together. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Dobré ráno Brno a celá jižní Morava. Rádio

0: Velmi svěžní Green Day tady u nás na Rádiu Krokodýl. Dobré ráno, dobrý den, máme půl šesté a nový týden k tomu. Už 22. v roce 2026. Viola právě slaví dnes v pondělí 25. května svůj svátek. Tak gratulujeme a hned po ránu samozřejmě všechno nejlepší. Jak se dneska obléci? No tak už v téhle chvíli tam celkem teplo. I když jak kde teda? V Brně máme už krásných 18 stupňů. To třeba v hlavě těch stupňů mají jenom 11 a ve Žďáru 13. Takže jako podzimní, jarní oblečení už asi ne, přece jenom tropický víkend s teplotami přes 30 stupňů, ten je za námi, no a ty dnešní odpolední teploty by měly poměrně velmi intenzivně kopírovat ten víkend, který byl. Ostatně to taky probereme podrobněji během chvíle. Co se týče silnic, tak v téhle chvíli to vypadá, že vás nepotká nic nemilého v podobě nějaké nehody, nové uzavírky nebo kolony, tak jenom doufat, že to tak co nejdéle vydrží. Přátelé, jdeme na to. Dobré ráno. Dobrý den.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 5 hodin 38 minut k tomu, jak nás čeká dneska počasí letní. Oblačnost se očekává jen malá. Převládat bude skoro jasno, na nejvýš polojasno. Během odpoledne a k večeru se bude postupně ještě více vyjasňovat. A teploty letní 26 až 29 stupňů. Dobré ráno.
2: Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů, různé druhy za 16,90. A bílý jogurt Klasik 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hit.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dario G a Sunshine tady u nás na Rádiu Krokodýl přesně minutu před 6. hodinou ranní na startu 22. týdne. Ano, máme pondělí 25. května a ze studia Rádia Krokodýl vám dobré ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, krásné pondělní ráno. Čeští hokejisté nastoupí dnes na mistrovství světa proti Norsku, víc ve zprávách.
0: Co po 6. Wem. Ray? A taky dáme něco hokejového, zakázané uvolnění, Michal Hrůza. Dnešní počasí bude opět velmi, velmi teplé a letní. Kolik bylo včera u vás stupňů, Kačenko?
1: Já vůbec nevím, já jsem byla celý víkend v Praze a bylo tam strašný horko a předpokládám, že tady taky.
0: No, teploty přes 30 stupňů byly u nás tady o víkendu, super. V podstatě úplně všude. V téhle chvíli už tam máme stupňů 18 a odpoledne čekáme až 26 a možná i 29.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Lékaři z Brna provedli v dubnu ženě trombaspiraci a poprvé přitom využili mimotělní filtraci krve. Při zákroku ocáli krevní sraženinu ze srdeční síně pomocí speciálního katetru zavedeného přes vpich do třísla. Krevní sraženinu zachytili na filtru a přefiltrovanou krev pak vraceli pacientce do těla.
2: Rádio Krokodýl. Blanensko.
1: Jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých v Moravském krasu letos opět vyplenil vír velký. Obětí se pravděpodobně stala i samice, která na hnízdě seděla. Sokoly v Moravském krasu zahnízdily opět po roce. Uzavřená je turistická trasa u jeskyně Jáchymka, aby lidé ptáky nerušili.
2: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
1: Smrtí řidiče skončila v sobotu ráno nehoda u Kravska na Znojemsku. Z dosud neznámého důvodu nezvládl řízení svého osobního auta a narazil do stromu. Příčinu nehody a totožnost policie zjišťuje.
3: Češi! Češi! Krokodýl! Krokodýl!
2: Hokejové mistrovství světa na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté nastoupí dnes na mistrovství světa ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
4: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jdeme na silnice, slovo má Kuba.
5: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně doprava vázne ve Slatině před křižovatkou ulic Řípská a Tuřanka. V úseku 3 kilometrů se popojíždí na cestě ze Svitav do Brna mezi Milonicemi a Lipůvkou a ucpává se obchvat Slavková mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: I další týden startujete s krokodýlem, to nás těší. Přejeme vám dobré ráno.
1: Krásné ráno a připomeneme, kdo vyhrál nové horské kolo na krokodýlu za 35 000 korun, tak zůstaňte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Hlášení hasičů o akci. Zásah v Krabíně byl úspěšný. Žádná kráva neuhořela. Pouze 10 se jich utopilo.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 9,5 minuty, k tomu pojďme se podívat na 25. květen. V roce 1872 průdrže Mračen na jeho západě Čech způsobili přívalovou povodeň v západních a středních Čechách, která si vyžadala nejméně 337 lidských životů. V roce 1891 na jubilejní zemské výstavě v Praze byl poprvé vypuštěn balon Kysibelka. V roce 1917 při výbuchu v muniční továrně v Plzni zahynulo přes 200 lidí. V roce 1996 Jan Železný připsal světový rekord v hodu oštěpem 98 metrů a 48 centimetrů. Co se stalo zajímavého ve světě? Například v roce 1810 a proběhlo vyhlášení nezávislosti Argentíny. Když se mrkneme blíž k současnosti, tak třeba v roce 1961 prezident Spojených států John Franklin Kennedy ve svém projevu uvedl, že by Spojené státy měly v rámci programu Apollo dopravit člověka na měsíc a bezpečně zpět na zem nejpozději do roku 1970. V roce 1977 proběhla premiéra filmu Star Wars epizoda 4 Nová naděje. A tak ještě můžeme mrknout na rok 1998, kdy na nejvyšší horu světa Mount Everest vystoupil první tělesně postižený horolezec, jednonohý Američan Tom Whitaker. Kdo dneska slaví narozeniny? Například muž, kterého bychom velmi rádi viděli v hokejovém dresu na mistrovství světa. Ano, David Pastrňák dneska slaví kulaté 30. narozeniny. Kdo dneska slaví svátek? Viola, ale také třeba Violeta. Dnes je Mezinárodní den pohřešovaných dětí. A co se týče pranostik, tak například Urban bývá studený pán. No tak to dneska určitě neklapne, protože teploty mají opět atakovat skoro 30 stupňů. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na Rádiu Krokodýl.

0: Tak tohle byli Wem tady u nás na rádiu Krokodýl, 6 hodin 18,5 minuty. Jak máme venku, už je tam v celku teplo. V centru Brna máme v té chvíli 18 stupňů. Vyškov hlásí 15,5, Břeclav 14,5, Jihlava hlásí 15 stupňů a Žďár stupňů 13. Odpolední teploty při jasné nebo skoro jasné obloze budou mezi 26 až 29 stupni.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Sjezd sudeckých Němců v Brně včera vyvrcholil hlavním shromážděním na výstavišti. Bavorský premiér Seder v proslovu před tisícovkami účastníků sjezd označil za historický milník. Cenu sudeckých Němců převzal spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Několik tisíc odpůrců sjezdu zaplnilo Dominikánské náměstí. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Ve skalách v Adržpachu na Náchodsku se včera zranil 57-letý horolezec. Muž spadl asi z 15 metrů a poranil si záda a pánev. Vrtulník ho transportoval do hradecké nemocnice. Vedení brněnského basketbalového klubu si po porážce ve čtvrtém semifinálovém utkání play-off Národní ligy s Pardubicemi stěžuje na výkon rozhodčích. Loňští vicemistři žádají pro trojici Kučírek, Blahout a Salvetr patřičné tresty, včetně pokut a pozastavení delegace na další zápasy. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
1: Je dobré mít společnost na cestách.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Ano, soutěžili jste s námi o nové horské kolo za 35 000 korun. Vaším úkolem bylo uhodnout co nejpřesněji čas, kterého dosáhne kolega Jirka Vinek, který vrazil na kole ze studia Krokodýla až do prodejny Element Store u M-paláce. A pozor, nebyla to jen a pouze cesta.
2: Ano, po cestě totiž musel plnit úkoly, dělat si selfiečka u známých brněnských míst a zvládl to za parádních 26 minut a 3 sekundy.
1: A kdo byl tím, kdo poslal jako první nejpřesnější tip? Jana, jak vypadal výherní telefon?
3: Krátka, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
3: Ano.
4: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
3: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuju. Takže jsme to trefili.
4: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
3: Děkuju. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
1: To je hezké, že tak se zorganizuje celá rodina.
2: To teda hlavně mamku Janu do každé rodiny ideálně.
1: Ale já jsem u nás doma spokojený. Jani, nic proti vám, ale u nás dobrý. Tak ještě jednou velká gratulace.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Kuba.
5: Hezké ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně doprava vázne ve Slatině před křižovatkou ulic Řípská a Tuřanka. V úseku 3 kilometrů se popojíždí na cestě ze Svitav do Brna mezi Milonicemi a Lipůvkou. A ucpává se obchvat Slavková mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
1: Kubo, děkujeme. Máme tady dopravní nehodu v ulici Bystrcká. Tam se řeší nehoda osobního auta s chodcem. Na místě máme složky integrovaného záchranného systému, takže tam se zcela určitě zdržíte. Pozor, taky dejte na D2 ve směru na Břeclav na kilometru 27, stojí porouchané nákladní auto. No a kolem Holubic už začíná doprava zpomalovat. Není to zatím stojící kolona v obou jízdních pruzích, ale přece jenom už tam na pětku 140 asi fakt nepojedete.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a jižní Moravu.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 5,5 minuty po půl sedmé jdeme za dětmi.
2: Ve školce v Řečkovicích se ptáme, kdo je modelka.
3: Modelka je ta, která je pořád krásná. Až bude z ní královna modelek. Modelka je třeba, že by se dali krásná na ušnice, nebo krásná střevíce, nebo tak. Že bychom byli krásný a modelka furt tančí.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Kodílu 5,5 minuty před 7:15, kdy má pro nás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: V Brně máme 18 stupňů, v Břeclavi 15, ve Vyškově 18, ve Žďáru nad Sázavou necelých 14. Co dnešní odpolední teploty tedy po Moravě, ty budou opět velmi vysoké, letní 26 až 29 stupňů. Déšť ani mraky dneska nečekejme.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno, dálnici D1 v Brně mezi 194. a 196. kilometrem směrem na Ostravu uzavřela včera odpoledne nehoda ve zúžení před stavbou na křižovatce s dálnicí D2. Tvořily se dlouhé kolony, srazila se tam 4 osobní auta, nehoda se obešla bez zranění. Ministr zahraničí Petr Macinka navrhne premiérovi Babišovi, aby vláda o delegaci na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodla až v druhé polovině června po jednání ministrů obrany v Bruselu. Podle Babiše by vláda o složení delegace měla rozhodovat 8. června. Polsko čelí sérii falešných oznámení ohledně požárů či jiných hrozeb. Na včerejší poradě vládního bezpečnostního centra to uvedl polský premiér Tusk. Poradu svolal poté, co po jednom z falešných poplachů hasiči násilím vnikli do bytu v Gdaňsku, který patří příbuznému prezidenta Navrockého. Britský biker Tom Pidcock vyhrál po páté v kariéře závod světového poháru v cross country v Novém Městě na Moravě. Ondřej Cink obsadil 20. místo. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.
3: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v Brně.cz.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
2: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za 10 minut bude 7 a když se nám zvedají teploty, znamená to jediné.
2: Ano, otevírají se nám venkovní koupaliště tady u nás na Jihu Moravy. Tento týden zahájí sezonu některé koupáky v Brně. Pracovníci se před zahájením koupací sezony věnují například čištění bazénu nebo údržbě zeleně okolo nich. No a zítra otevře například bazén na Kraví hoře a od soboty se lidé zaplavou i na Riviéře a v Zábrdovicích. Na začátek sezony se ale chystá například i městská plovárna ve Znojimské Louce. Návštěvníci si venkovní bazén užijí poprvé v pátek. Tak vám přejeme, ať si to krásně užijete, ten začátek letošní sezony, protože to nebude dlouho trvat a bude tady zase podzim, že? Prostě uteče to, uteče.
1: Je to hrozně rychlý, přátelé, užijme si to. Dobré ráno.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.

0: Tak tohle jsou Ace of Base tady u nás na Rádiu Krokodýl přesně 2 minuty před 7 hodinou raní.
1: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Mimini divadlo Plavba za duhou nabízí divadlo Radost v 16.30. Předpremiérové kukátko k opeře Netopír nabízí Janáčkovo divadlo v 17 hodin.
6: Rádio Krokodýl.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
0: S Krokodilem i v pondělí 25. května budou zprávy, bude 7 a ty zprávy má Katka. Dobré ráno.
10: Pěkné ráno. Hasiči včera 4 hodiny zachraňovali 5 uvízlých jeskyňářů v Moravském Krasu. Víc už za chvíli.
0: Co dáme po 7. bude Bruno Mars a Rosie.

0: Holomráz dneska fakt nebude, bude léto. 18 stupňů máme právě teď, odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Dnes by mělo být jasno celý den.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Provozovatelé jihomoravských kempů reagují na vyšší poptávku karavanistů, která od covidové pandemie stále sílí. Připravují nová místa, dovádějí ke stáním sítě, aby jich uživatelé měli komfort. Snaží se také některé činnosti, u kterých to jde, maximálně automatizovat.
1: Rádio Krokodýl, Blanensko.
2: Hasiči včera zhruba 4 hodiny zachraňovali 5 amatérských jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí poblíž Holštejna v Moravském Krasu. Ocitli se zhruba 100 metrů od východu, nebyli zraněni, ale za prostorem, který byl naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Všichni jsou v pořádku.
1: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
2: Pohřešovanou 11-letou dívku z Jihlavy našli v sobotu večer v Třebíči, kam se vydala vlakem. Dívka, která se pohádala s otcem, je v pořádku. V Třebíči si ji všimli lidé a odvedli ji na policejní oddělení.
1: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
2: Čeští hokejisté včera absolvovali v tréninkové hale ve Freiburgu půlhodinovou přípravu na ledě přes sobotní cenu výhru nad Slovenskem a postup do čtvrtfinále, který stvrdila výhra Norů nad Švédy. Mají trenéři ke hře mužstva stále výhrady a vidí rezervy. Věří, že se podaří vše vyladit právě na začátek play-off. Dnes český tým nastoupí od 16:20 proti Norsku.
3: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
4: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně pozor na Knínické ulici na výjezdu z Bystrce k Žabovřeské ulici, kde srazilo osobní auto chodce. Očekávejte tam více než půlkilometrovou kolonu a kratší zdržení je také v protisměru. Doprava už vázne na ulici Zvonařka u Dornichu a pomalu pojedete po dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem u exitu 210 a ucpaný je momentálně ještě příjezd do Kuřimi z Čebína. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Kuptil.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 7 hodině ranní a během chvilky budeme hrát o 2 vstupenky k Bolkovi na letní scénu.
1: Čeká nás soutěž s brněnským Hantecem, tak si ji nenechte ujít.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Víte, jaké je heslo workoholiků? Napřed práce, potom práce.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: 7 hodin 11 minut. K tomu máme tady Hantec, o co hrajeme? Máme tady dvě vstupenky do divadla Bolka Polívky na letní scénu do amfiteátru na Kraví hoře na představení DNA. Bude se to hrát 18. června od 20 hodin.
2: A pokud chcete vyhrát, tak můžete právě teď volat studio Krokodýla linku 603 103 103.
1: A taky uhodnout, na co se to Žanek ptá. Tak schválně, Krokodýl, dobrý den.
3: Dobrý den, Roman tady.
1: Dobrý den, Romane. Vy voláte z místa, kde jste sám, tak jako potichu mluvíte.
3: Ano, přesně tak.
1: Jo. A to sám je doma nebo v práci?
3: Ještě doma.
1: Ještě doma. Tak, Žanek se ptá, tak tedy poslouchejte dobře.
4: Gomity, co to znamená lapat bronz?
1: Lapat bronz, co to může být?
3: Pravděpodobně opalovat se.
4: Lapat bronz znamená opalovat se.
1: Jste ten typ, který lapá bronz rád?
3: Úplně ne, ale já se chytám sám, více nejde.
1: To úplně stejně, mi stačí vylez na zahradu a hned jsem úplně nejde dát. Jako.
3: Tak, přesně.
2: Každopádně, no, vy vyhráváte, tak dlouho přijeme.
1: Gratulujem, mějte se hezky.
3: Děkuju moc, naschranou.
1: Naschranou.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: tohle byla Celine Dion u nás na Krokodýlu 19 minut po 7 hodině. Jak máme venku? Teplo a bude ještě teplej. Centru Brna hlásí 19 stupňů, Vyškov hlásí 20, Břeclav 17 a Žďár nad Sázavou hlásí 15 stupňů. Odpolední maxima mezi 26 až 29 stupni. Mraky ani déšť dneska nehledejme ani nečekejme.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Včerejšek byl v Česku opět tropický. Přes 30 stupňů Celsia naměřili desítky míst. Nejtepleji bylo stejně jako v sobotu v Doksanech na Litoměřicku, kde teploměr ukázal 32,2 stupně Celsia. Ministr školství Robert Plaga si kvůli letošnímu testování žáků 5. a 9. tříd základních škol dnes předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit či úplně zastavit. Některé školy se stěžovaly na výpadky při online testování. Kritiku vyvolala také závěrečná část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků. Čína včera vyslala na svoji vesmírnou stanici kosmickou loď Shenzhou 23 s třemi astronauty na palubě. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Do grandslamového Roland Garros dnes vstoupí české tenisové jedničky Karolína Muchová a Jiří Lehečka. Včera postoupili Menšík, Macháč, Bousková a Bejlek, naopak neuspěli Valentová a Krejčíková. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
4: Za vším hledej menu. Na rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá najíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
1: Rádio Krokodýl.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
9: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. víc, než si myslíte.

0: účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
4: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Krokodýl.
1: Poslouchám Radio Krokodýl.
2: Poslouchám Radio Krokodýl.
3: Poslouchám Radio Krokodýl.
4: Ano, když posloucháte krokodýla, tak se to může vyplatit, protože můžete vyhrát pizzu pro sebe i své kolegy.
5: A stačí nám napsat, kde Radio Krokodýl posloucháte, dejte nám vědět, a to na e-mail studio@krokodil.cz. Samozřejmě napište, kolik vás tam je, a přijede za vámi pořádná pizzová nadílka.
4: A pozor, přijede s ní i Ital Piero Caruso z Caruso Pizza, takže ještě jednou studio@krokodil.cz. Tam napište, proč bychom měli přijet právě k vám, a pak už jenom nechte chutnat.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
4: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
7: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně pozorná Knínické ulici na výjezdu z Bystrce k Žabovřeské ulici, kde srazilo osobní auto chodce. Očekávejte tam více než půlkilometrovou kolonu a kratší zdržení je také v protisměru. Doprava už vázne na ulici Zvonařka u Dornichu a pomalu pojedete po dálnici D1 mezi Vyškovem a Brnem u exitu 210 a ucpaný je momentálně ještě příjezd do Kuřimi z Čebína.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
5: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl osmé jdeme za dětmi, když je teplo, jdeme na koupaliště.
2: Ve školce v Králově Poli se ptáme, proč muži nenosí horní díl plavek.
3: Protože nemají prsa. Protože holky mají prsa a ne, kluci ne, nemají, ale holky mají větší a kluci mají menší, tak mají podprsenky.
4: Protože holky mají větší prsa a kdyby chlapi měli podprsenky, tak by mi to lezlo dolů a pak by hůř plavali.
5: Protože chlapi nemají prsa, navíc to by jim to neslušelo.
6: Protože holky mají moc nafouklé prsa a kluci ne.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Tohle byli Unique to jejich Break My Stride. Tady u nás na Krokodýlu za 5 minut bude 7:45. V Brně už máme teplotu 20,5 stupně. Věškov hlásí taky 20,5. Břeclav 19,5. Hodonín 18. Žďár nad Sázavou stupňů 17. Mraky, na tož déšť dneska nehledejme. A na teplotech... Teploměrech, to je taky dobrý.
1: To je zkrátka, ne?
0: Asi jo, bych si měl zkrátit. Na teploměrech dneska hledejme 26 až 29.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Sjezd sudetských Němců v Brně včera vyvrcholil hlavním shromážděním na výstavišti. Bavorský premiér Seder v proslovu před tisícovkami účastníků sjezd označil za historický okamžik. Cenu sudetských Němců převzal spisovatel a bývalý disident Milan Uhde. Několik tisíc odpůrců sjezdu zaplnilo Dominikánské náměstí v Brně. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímacích zkoušek. Uchazeči mohou k přihlašování využít elektronický systém DIPSY. Na severu Austrálie po útoku žraloka zahynul muž. Incident se stal v oblasti, která je oblíbenou destinací pro rekreační rybaření i potápění. Vedení brněnského basketbalového klubu si po porážce ve čtvrtém semifinálovém utkání play-off Národní ligy s Pardubicemi stěžuje na výkon rozhodčích. Lonští vicemistři žádají pro trojici Kučírek, Blahout a Salvetr patřičné tresty, včetně pokut a pozastavení delegace na další zápasy. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
3: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
5: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
6: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
5: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
6: www.terme-la.at.
7: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
8: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do večchasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
10: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
2: Rádio Krokodýl. To nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: voda. Život je fajn, život je jako jahoda. Co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Krokodýl, to nejlepší.

0: Keenan na Rádiu Krokodýl 9 minut před 8 hodinou.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Víme, za 9 minut bude 8, to jen tak jako pro pořádek, aby jsme věděli.
2: No a jaký byl tedy víkend v Brně z pohledu strážníků, tak to už prozradí jejich mluvčí Markéta Skřivánková.
3: Tento víkend se v Brně konalo skutečně hodně akcí. Posílili jsme proto množství strážníků v širším centru města, dohlíželi na klidný průběh festivalu Porozumění Meeting Brno nebo na sobotní oslavy zbrojovky. Kromě toho ale zastavili i řidiče, který městem projížděl 80-kilometrovou rychlostí. Strážníci zjistili, že měl navíc platný zákaz řízení a stal se tak podezřelým z trestného činu. Hlídka našla i mladíka, který utekl z dětského domova. Přiznal se k užívání marihuany a pokusil se utéct i strážníkům. Ti ho však doběhli, spoutali a s kapesním nožem, který měl u sebe, předali státním policistům. Strážníci pomáhali také muži, kterého na Dornichu našli ležet na chodníku pod lavičkou. Byl silně opilý a nemohl ani chodit. Nadýchal bezmála 5 promile alkoholu a skončil v péči lékařů.
0: S pětkou v žíle, já bych taky nikam nedošel.
2: Jejda, takové byly víkendové případy brněnských strážníků. Přejeme hezké ráno.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Juárez, La Camisanera, u nás na rádiu Krokodil 7 hodin a 58 minut.
1: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
0: Za 3/4 minuty bude 8 hodin, máme pondělí 25. a na Krokodýlu budou další zprávy. Má je Katka, dobré ráno.
5: Pěkné ráno, čeští hokejisté nastoupí dnes na mistrovství světa proti Norsku, víc za chvíli.
0: Po 8. hříšný tanec. David Guetta, tedy Swims a Thousand Die. A taky dáme vohnouty. Dnešní počasí bude opět letní, už máme nad 20 stupni, tedy alespoň v Brně, ve Vyškově a taky v Břeclavi. Ve Žďáru tam to ještě bude chvilku trvat, tam je zatím stupňů 17. Odpolední maxima 26 až 29.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
5: Přeji hezké ráno.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
5: Lékaři z Brna provedli v dubnu ženě trombaspiraci a poprvé přitom využili mimotělní filtraci krve. Při zákroku ocáli krevní sraženinu ze srdeční síně pomocí speciálního katetru zavedeného přes vpich do třísla. Krevní sraženinu zachytili na filtru a přefiltrovanou krev pak vraceli pacientce do těla.
7: Rádio Krokodýl. Blanensko.
5: Jedno ze 3 hnízd sokolů stěhovavých v Moravském krasu letos opět vyplenil vír velký. Obětí se pravděpodobně stala i samice, která na hnízdě seděla. Sokoly v Moravském krasu zahnízdily opět po roce. Uzavřená je turistická trasa u jeskyně Jáchymka, aby lidé ptáky nerušili.
7: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
5: Smrtí řidiče skončila v sobotu ráno nehoda u Kravska na Znojemsku. Z dosud neznámého důvodu nezvládl řízení svého osobního auta a narazil do stromu. Příčinu nehody a totožnost policisté zjišťují.
7: Hokejové mistrovství světa na rádiu Krokodýl.
5: Čeští hokejisté nastoupí dnes na mistrovství světa ve Freiburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Jejich soupeř na šampionátu předvádí výborné výkony a má šanci postoupit poprvé od roku 2012 do vyřazovací fáze. Díky sobotní výhře Norů nad Švédy mají Češi už postup jistý. Dnešní utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
2: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice. Slovo má v téhle chvíli Jakub.
8: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na výjezdu z Bystrce k Žabovřeské ulici policisté došetřují nehodu osobního vozidla s chodcem. Doprava v obou směrech zpomaluje. Dále u Veslařské je kolona na zhruba 10 minut. Bouralo se na hlavní ulici do centra před kruhovým objezdem s Šeracovou. Kvůli ranní špičce se ucpává centrální část města nebo také například Gajdošova ulice v obou směrech a ucpaný už je příjezd do Brna z Bratislavy od 3. kilometru D2. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánce Jakub Tilšar.
0: Kubo, děkujeme, tak je dost plný příjezd po D1 od Vyškova kolem Holubic. Dívám se na kamery, je to kolona v podstatě ve dvou pruzích. Příjezd do Kuřimi ve směru od Těšnova je taky hodně plný, tak s tím počítejte.
7: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jsou 3 minuty po 8 hodině ranní a chystáme pro vás spoustu peněz.
1: Je to tak, zatímco Tonde doma marodil, tak jo, náš krokodýlí zvuk zatím nepadl, takže v této chvíli pro vás máme 102 500 korun k tomu, tak buďte s námi za pár minut další soutěžní kolo.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: V galerii zkouší přítel blondýnku. Hádej, co je na tomhle obrazu za roční období. Zhnědlé javorové listy. A blondýnka mi řekne, kanadské jaro.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 8 hodin 12 minut, k tomu to je aktuální čas.
2: Aktuální částka je 102 500 korun a vy o ní můžete soutěžit na lince 603 103 103 právě teď.
1: První, kdo se dovolá, tak ty peníze vyhraje. Pokud nám takový detail ještě...
2: Jo, malinký detail.
1: Prozradí ten zvuk. Radio Krokodýl, dobrý den, kdo pak tam?
3: Dobrý den, tady Marie.
1: Dobrý den, Marie, polikala jste kávu nebo čaj?
3: Ježišinko, to já se ještě válím v betlí.
2: Tak vás zdravíme do postele.
1: To je dobrá provokace.
3: Ne. Víte co, já jsem v důchodě, takže já jsem pracovala 44 let, tak já si to můžu dovolit, ne?
2: Ano, vy si to zasloužíte, je to tak.
3: Ano, je to úžasný.
1: Odpoledne bude říkat kamarádkám, holky, tak jsem se válila v betlí, zavolala jsem si a vyhrála jsem 102 500 korun. Bylo by to hezké, vidíte.
3: Tak jsem s tím.
1: No, tak nám ale sem s tím řekněte nějakou odpověď, co to podle vás je.
3: Dívejte se, já si myslím, že když máte takovou tu krabičku s těma porcovanýma čajama, otevřete tu krabičku a vyjmete ten sáček a ten sáček někdy je takový uzavřený jakoby kapsička, jak když obálka. A teď vy jasně. To otevřete a ono to tak jako zachrastí.
1: Dobře, tak to jdeme udělat, podle vás to zní takhle.
3: Ano.
2: Tenhle tip tady myslím ještě nebyl, nebo já jsem ho tady neslyšela.
1: A co říká arbitr na vaši odpověď?
2: Říká, že to bohužel není správný tip.
1: Můžete se válet dál.
2: Přesně tak.
3: Tak se budu válet dál a vám přeji krásný den.
1: Ať se vám daří, mějte se hezky.
3: Tak děkuji, naschranou.
1: Naschranou.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
0: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: krokodýlu, 9 minut před 8:30 v Brně, už máme 22 stupňů, 21 ve Vyškově, v Břeclavi 20, v Hodoníně 20, ve Ždáru stupňů 19. Odpoledne nečekejme ani mraky, ani déšť, ale jasnou oblohu a teploty 26 až 29 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno, dálnice D1 v Brně mezi 194. a 196. kilometrem směrem na Ostravu uzavřela včera odpoledne nehoda ve zúžení před stavbou na křižovatce s dálnicí D2. Tvořily se dlouhé kolony, srazila se tam 4 osobní auta, nehoda se obešla bez zranění. Včerejšek byl v Česku opět tropický, přes 30 stupňů Celsia naměřili desítky míst, na téměř 2/3 meteorologických stanic padly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo stejně jako v sobotu v Doksanech na Litoměřicku, 32,2 stupně Celsia. Polsko čelí sérii falešných oznámení ohledně požárů či jiných hrozeb. Na včerejší poradě vládního bezpečnostního centra to uvedl polský premiér Donald Tusk. Poradu svolal poté, co po jednom z falešných poplachů hasiči násilím vnikli do bytu příbuzného prezidenta Navrockého. Britský biker Tom Pidcock vyhrál po páté v kariéře závod světového poháru v cross country v Novém Městě na Moravě. Ondřej Cink obsadil 20. místo. Tolik stručné zprávy, hezké ráno.

0: Hrací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo Kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
2: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
3: Ano, slyšíte správně.
2: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
3: Žádné dlouhé čekání.
2: Profesionální montáž a rychlá realizace.
3: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
2: nebo telefon 724 100 122.
3: Klimatizace Břeclav.
2: Řešení proti letnímu horku.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 600.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací plyn.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Ano, na Krokodýlu jsme měli, mluvíme v minulém čase, protože už nemáme, nové horské kolo za 35 000 korun. Vyhrát ho mohl ten z vás, kdo co nejpřesněji jako první poslal tip. Jak dlouho bude trvat cesta na kole kolegy Jirky Vínara od nás z Krokodýla do Polodiny Element Store u Empaláce, ale nebyla to čistě jenom jízda na kole.
2: Po cestě se totiž musel vyfotit u známých brněnských míst, no a celou tu cestu stihl za parádních 26 minut a 3 sekundy. No a první přesný tip poslal Jana z Pozořic. Pojďme si to připomenout.
3: Krátka, dobrý den.
4: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
3: Ano.
4: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
3: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuji. Takže jsme to trefili.
4: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
3: Děkuji. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
1: I z této informace je zkrátka vědět, že milé děti, co byste dělali, kdybyste neměli maminky?
2: Ano, vítězem je tedy syn Jany, takže blahopřejeme.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Jdeme na silnice, začíná Kuba.
5: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na výjezdu z Bystrce k Žabovřeské ulici policisté došetřují nehodu osobního vozidla s chodcem. Doprava v obou směrech zpomaluje. Dále u Veslařské je kolona na zhruba 10 minut. Bouralo se na hlavní ulici do centra před kruhovým objezdem s Šeracovou. Kvůli ranní špičce se ucpává centrální část města nebo také například Gajdošova ulice v obou směrech a ucpaný už je příjezd do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. D2.
1: Pozor, tak dejte ve Vyškově na Smetanově nábřeží, kde došlo k dopravní nehodě se zraněním. Další nehoda je na D1 ve směru k Brnu od Prahy na kilometru 122,5, kdy nákladní auto narazilo do světelné šipky a blokuje pravý jízdní pruh. Na místě zasahují záchranáři. A pozor taky ještě na D1 od Brna na Vyškov na kilometru 214,5, kde stojí v koloně odstavené nákladní auto.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
2: Jo.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Máme 8 minut po půl deváté.
2: A ve školce Nelson se ptáme, co je to dieta.
3: Třeba když má někdo průjem, tak nesmí jíst nějaký jídlo.
4: Dieta je, když sníte něco s omáčkou a masem.
5: Dieta je to, že když je někdo tlustý, tak nesmí moc jíst, protože by byl ještě tlustší.

Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Tak tohle jsou Ozone tady u nás na Radiu Krokodýl 3,5 minuty před 8:45, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda předpověď počasí.
0: Je tam teplo a bude ještě tepleji. Už teď máme v centru Brna teplotu na hodnotě 23,2. Ve Vyškově mají 21 stupňů, v Břeclavi 21,5, ve Znojmě 20 a ve Žďáru už taky 20, odpoledne 26 až 29.
2: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Dopravní podnik v Brně jako každý rok nasadí na víkendové spojilinek 10 a 32 muzejní vozy. Jezdit budou o sobotách, nedělích a svátcích od 30. května. Česko zůstane v sevření horkého a suchého počasí. Mírné ochlazení s teplot kolem 30 stupňů přijde ve čtvrtek. Bude převážně slunečno, malé množství srážek se očekává ve středu. V neděli se mohou objevit bouřky. Čína včera vyslala na svoji vesmírnou stanici kosmickou loď Shenzhou 23 s 3 astronauty na palubě. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Ital Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady Formule 1 a po čtvrtém vítězství v řadě zvýšil náskok v čele seriálu před Britem Russellem na 43 bodů. Tolik přehled zpráv, hezké ráno.
3: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
7: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
6: Pozor, filmy jsou v angličtině, bez českých titulků.
7: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
8: Ikonická Vespa Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj, více na auto-hemala.cz.
9: Nazdar rockeři. Festival Vezův se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
10: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
11: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
10: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
2: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
1: No je to nejlepší po ránu.

0: 7,5 minuty a bude 9 hodin a teď o tom, že zdání klame.
1: Podrobnosti k novému případu má mluvčí policie České republiky v Brně David Chaloupka.
2: Dobré dopoledne. Na podnapilého řidiče v pondělí časně z rána upozornili svědci na benzínové čerpací stanici na Vyškovsku. Podle nich přijel ke stojanu stříbrnou Oktávií a v prodejně si v podroušeném stavu bez ostychu kupoval další piva. Volající policistům zároveň popsali i směr, kterým z čerpačky následně odjel. Hlídka auto během několika minut vypátrala a zastavila, jenže řidič byl naprosto střízlivý. Dechová zkouška mu vyšla negativní. Celé podezření se nakonec vysvětlilo poměrně jednoduše. Vůz se zahraniční značkou měl totiž pravostranné řízení, takže na místě, kde obvykle sedává řidič, byl spolujezdec. A právě ten měl u sebe i zakoupenou láhev piva. I přesto, že se v tomto případě podezření na nebezpečného šoféra nepotvrdilo, jsou policisté rádi, že lidé nejsou ke svému okolí neteční a upozorňují na podezřelé situace. Pomáhají nám tím zvyšovat bezpečnost na silnicích a za to jim patří poděkování. Přeji pěkný den a naslyšenou.
0: Děkujeme.
1: Kdo by to byl řekl, no. Že to vypadá jak nějaká nachytávka.
0: Pozor na pravostranná řízení.
3: Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Tak tohle jsou Midnight Oil tady u nás na Rádiu Krokodýl 2:15 před 9:00.
1: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Mimini divadlo Plavba za duhou nabízí divadlo Radost v 16.30. Předpremiérové kukátko k opeře Netopír nabízí Janáčkovo divadlo v 17 hodin.
6: Rádio Krokodýl.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: 8 hodin 59 a čtvrt minuty je právě teď a právě dnes je pondělí 25. května. Začíná nám nový týden, už 22. a na jeho startu vás vítají a hezké dopoledne z Krokodýla přejí Katka Horáková.
9: A Tunda Kala, krásné pondělní dopoledne přejeme. Hasiči včera 4 hodiny zachraňovali 5 uvízlých jeskyňářů v Moravském Krasu, víc už za chvíli.
0: Co dáme po deváté? Devadesátky, například Kylie Minogue. Bude i Nek. A taky Robbie Williams. Dnešní počasí bude opět letní s vysokými teplotami už teď, a to máme 9 hodin, je v centru města Brna 23,5 stupně. Odpoledne to bude ukazovat 26 až 29, mraky ani déšť dneska nečekejme.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
11: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
9: Přeji hezké dopoledne.
11: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
9: Provozovatelé jihomoravských kempů reagují na větší poptávku karavanistů, která od covidové pandemie stále sílí. Připravují nová místa a dovádí ke stáním sítě, aby jich uživatelé měli komfort. Snaží se také některé činnosti, u kterých to jde, maximálně automatizovat.
11: Rádio Krokodýl, Blanensko.
9: Hasiči včera zhruba 4 hodiny zachraňovali 5 amatérských jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí poblíž Holštejna v Moravském Krasu. Ocitli se zhruba 100 metrů od východu. Nebyli zranění, ale za prostorem, který byl naplněný vyšší hladinou oxidu uhličitého. Všichni jsou v pořádku.
11: Rádio Krokodýl, Třebíčsko.
9: Pohřešovanou 11-letou dívku z Jihlavy našli v sobotu večer v Třebíči, kam se vydala vlakem. Dívka, která se pohádala s otcem, je v pořádku. V Třebíči si ji všimli lidé a odvedli ji na policejní oddělení.
12: Češi! Češi! Krokodýl! Krokodýl!
11: Hokejové mistrovství světa na Rádiu Krokodýl.
9: Hokejisté Kanady zvítězili i v 6. utkání na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili Slovensko 5-1. Slováci promarnili šanci zajistit si postup do čtvrtfinále. Zítra si o něj zahrají v přímém souboji se Švédy. Záležet však bude i na výsledcích zbývajících dvou duelů Norska, které už dnes nastoupí proti české reprezentaci od 16 hodin a 20 minut.
13: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
11: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Kuba.
6: Pěkné ráno pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně pozor na dopravní nehodu na ulici Kamenice u křižovatky s Jihlavskou. Zdržíte se tam do 5 minut. Ucpává se Bítežská ulice směrem do Pisárek a v centrální části města očekávejte kolony například na Kolišti nebo i na křižovatce ulic Úzká a Nádražní. Na dálnici D1 na 122. a 5. kilometru z Prahy na Brno narazilo nákladní auto do světelné šipky a blokuje pravý pruh. Na místě jsou záchranné složky. Kolona má zhruba 3 kilometry. A doprava vázne tradičně v obou směrech na D1 před exitem 196. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Jakub Telšár.
0: Kubo, děkujeme. Na tom 196. D1 ještě byl další problém. V místě omezení stojí dva kamiony ve směru od Vyškova k Brnu. Tak s tím počítejte.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na rádiu.

0: Víkend byl v Brně plný dění a velmi dobře to vystihla naše dcera, která v sobotu odpoledne jela Šalinou jedničkou a napsala: jízda jedničkou je jak projížďka nějakým cirkusem. Na Mendláku německý protesty a o zastávku dál u výstaviště pobíhá vedle Šaliny Harry Potter s Narutem.
1: Tak proto jsem odjela do Prahy a zjistila, jaký je opak diety.
0: To je co?
1: Obžerství.
0: To ty taky děláš tady tyhle ty věci?
1: Taky.
0: A chutnalo?
1: Chutnalo.
0: Jela by znova, viď?
1: No ne, já myslím, že až tak za rok nejdřív.
0: Nechte se bavit, jste s Krokodýlem, přejem hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Víte, proč se sebou blondýnky pokaždé berou do školy pas? No, protože musí přes přechod.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života. Máte písničku, na které jste vyrůstali? Vzpomínku na nějaký konkrétní rok? Událost, která se vám vybaví? Napište nám na program@krokodil.cz a my vám hit vašeho života zahrajeme.
1: Dnešní prosba o hit vašeho života je jednoduchá. Ahoj krokodíle, prosím o zahrání mého hitu Do práce mám rád Enrika Iglesiase. Jezdím po Brně jako šalinář. Díky za zahrání Domča z Brna. A tohle je tedy Enrika Iglesias. Can you hear me? Hezké dopoledne.

0: Poslouchám Radio Krokodýl.
1: Ano, vyplatí se poslouchat Krokodýla, protože třeba právě v téhle chvíli máte zaděláno na pizzu pro sebe a své kolegy. Stačí nám napsat na studio@krokodil.cz, kde Radio Krokodýl posloucháte. Jestli v kanceláři, nebo v dílně, v obchodě, na lešení, nebo třeba, nevím, v kabině traktoru, to já fakt nevím, kde můžete všude poslouchat. Tak nám to dejte vědět a naše krokodýlka dorazí přímo k vám s pořádnou nadílkou pizzy. A pozor, přijede Ital Piero Caruso z Caruso Pizza. Tak tedy napište studio@krokodil.cz a nezapomeňte připsat samozřejmě, kam bychom to měli přivést, kolik vás je a hlavně proč bychom měli přijet právě za vámi. Tak si nechte chutnat už takhle dopředu. Z Krokodýla hezké dopoledne.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Rádio Krokodýl. Tonda Kala. Krokodýlí zvuky pravým do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
4: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty, nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
8: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
7: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
8: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
7: To chci.
8: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
9: Halo, jsme tu všichni.
10: Já nic nevidím.
9: Nemůžeme rozsvítit?
10: Je to tajný.
9: Takže, pohraj jste.
10: Heneš, long story short, tady.
11: Brňák, Dian, jsem tu.
12: Hora, já Maja. Taky.
9: Dobrý.
10: Jdeme.
12: Jedu.
10: Hořák. Zapínám. Krájím.
11: Šlehám.
10: Sedím.
11: Strouhám.
10: Flambuju.
9: Hasím.
10: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
9: Servíruju.
10: To bude legendární hostina.
13: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
14: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
16: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz.
2: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: 6,5 minuty po půl desáté, připravena parádní cena za uhodnutí hitu v jedné sekundě. Co je tou cenou? Dva vstupy do rakouských lázní Termela. Jestli toho využijete tenhle víkend nebo ne, to záleží na vás, můžete kdykoliv, ale zveme vás na otevření letních lázní Termela, kde vás čeká bohatý a pestrý program pro malé i velké. Tuhle sobotu se děti můžou těšit na interaktivní zážitkový workshop Vivaldi Best of. Od 17 hodin rozproudí vlny a atmosféru také jihomoravské duo Los Rumberos se svým latinskoamerickým repertoárem. No a v neděli pak děti pobaví Jonglína se svými cirkusovými čísly a o dobrou náladu se postarají muzikanti na tripu, tak si přijďte užít skvělý víkend do Termela. A pokud chcete, tak můžete teďka vyhrát dvě vstupenky, stačí uhodnout hit v jedné sekundě. Kdo pak se dovolal do Krokodýla? Dobrý den! Dobře, v téhle chvíli zatím nikdo. Jakže zní ten hit v jedné sekundě, co dneska máte uhodnout a rozklíčovat? Tady tuhle písničku. 3, 2, 1, go! To je celý. Jakože ta první sekunda. Rádio Krokodýl, dobrý den, kdo pak tam? Zase nikdo? Dobrá tedy. Tak to vyzkoušíme ještě jednou, jestli někdo bude chtít soutěžit, dovolat se a vyhrát. Rádio Krokodýl, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kdo pak tam?
2: Tady Silva.
1: Silva evidentně není sama, má tam nějaké poradce?
2: Ano, Darinku.
1: Darinka, výborně. Poznala Darinka nebo poznala maminka písničku?
2: Poznala maminka, je to Black Eyed Peas?
1: Jo. Ano, Where's the Love? Uhodla jste, gratuluju.
2: Děkuju.
1: Už jste někdy byla v Termela?
2: Jasně, byli jsme.
1: Jo, no takže tak teď jste třeba vyhrala ještě dva vstupy.
2: Perfektní, máme radost.
1: Tak vám gratuluju, nezavyšujte mi a mějte se moc hezky.
2: Děkuju.
1: Nashledanou. A my si ty Black Eyed Peas dáme úplně celé. Jdou hledat lásku. A vy jste našli Krokodýla. Vám všem hezké dopoledne.

0: Tohle byl také Pís a hledali lásku. Pokud hledáte vy další devadesátky, ty na krokodýlu budou. Do desáté dáme Connells. Další devadesátkou bude Prince Italijové Marky Mark United. A dáme také NSYNC. Dneska hrajeme hlavně violám, slaví svůj svátek, gratulujem.
1: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
2: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
1: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen jeden kilometr od hranic s Jižní Moravou.
2: www.terme-la.at
3: Rádio Krokodýl. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
1: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusu na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
2: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Rádio Krokodýl, 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 99. Každý den po 9. hodině. 99.

0: Devadesátky po deváté na Kroku Julu jsou ve finále. Tohle byla poslední devadesátka od NSYNC. Proč ve finále? No, protože bude 10 za 2,5 minuty.
1: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Radio Krokodýl.
2: Radio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Středisko volného času Lužánky zve za zábavou v novém školním roce 2026-27. Láká vás pohyb, divadlo nebo třeba technika? Vyberte si z víc než tisícovky kroužků na 12 místech v Brně a okolí. Malí i velcí objeví, co je baví. Přihlašování začíná už 1. června na luzanky.cz.
1: Rádio Krokodýl.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů, různé druhy za 16,90. A bílý jogurt Classic 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Rapo.
9: Radio Krokodýl.
10: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Co to bude po desáté? Například Jennifer Lopez a David Guetta. Vzpomínka na devadesátky? Fun Factory. A bude i Jelen.
9: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Je tady spousta meteostanic a nejtepleji je na meteostanici na Kraví hoře 25,2 stupně. Jinak nad 20 už to máme úplně všude. Odpolední maxima 26 až 29. Pršet dneska nemá.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
9: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Pěkné dopoledne.
9: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: Uctěním památky obětí nacismu dnes v Brně končí sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se poprvé konal v Česku. Sudečtí Němci přijeli na pozvání festivalu Meeting Brno, který pokračuje až do konce května. Dnešní pieta se koná v Kounicových kolejích, kde nacisté věznili i popravovali české vlastence. Dnes končí termín podávání přihlášek na střední školy pro druhé kolo přijímaček. Uchazeči mohou využít elektronický systém DIPSY. Podat mohou až 2 přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a až 3 do oborů bez ní. Letadlo společnosti EasyJet na cestě z egyptské Hurghady do Londýna muselo nouzově přistát v Římě. Důvodem bylo zjištění, že v zavazadle jedné z cestujících uloženém v nákladovém prostoru je powerbanka připojená k nabíjení. Mnozí ze 180 cestujících na palubě v první chvíli propadali panice, než zjistili, že letadlo nouzově nepřistává kvůli bombě.
13: Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
12: Čeští hokejisté dnes nastoupí ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Utkání začne v 16:20. Češi už mají postup do vyřazovací fáze jistý díky sobotní výhře Norů na Švédy.
14: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
9: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Hezké dopoledne, jdeme na silnice. Co tam je nového, to nám teď prozradí Kuba.
5: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Křídlovické ulici za Václavskou došlo k dopravní nehodě. Čekejte tam možné komplikace. Ve Slatině na Řípské ulici poblíž nájezdu na D1 se také bouralo, projíždí se bez zdržení. Jinak provoz ve městě už postupně slábne. Kratší kolony se tvoří před křížením Zvonařky a Dornichu. A místy pomalejší provoz očekávejte stále na dálnici D1 u Brna na cestě z Vyškova v úseku mezi 201. a 196. kilometrem. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptelušár.
15: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
16: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
15: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Když člověk nemá kalendář před sebou, zapomene třeba i na to, že slaví tchyně svátek. Jíky, že? Pánové, stává se vám to? No mě včera. Ano, bylo Jany, já jsem neměl kalendář. Tak prosím vás, dneska Viola, zítra Filip, ve středu Valdemar, ve čtvrtek Vilém, v pátek Maximilián, v sobotu Ferdinand a v neděli bude slavit Kamila. Dopředu gratulace z krokodýla.
1: Za hitem a přitom ani jeden.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chemici neumírají, jen přestávají reagovat.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne.

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Tak v pátek proběhla na Krokodýlu soutěž o nové horské kolo za 35 tisíc korun. Kolega Jirka nasedl na kolo a ze studia Krokodýla pelášel do prodejny Element Store u M Paláce. Po cestě se ale musel vyfotit na 5 známých místech Brna a zvládl to za skvělých 26 minut a 3 sekundy. No a první nejpřesnější tip poslala Jana z Pozořic. Pojďme si to připomenout.
2: Krátka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
3: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuji. Takže jsme to trefili.
3: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuji. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
1: Rozhodně, Jana skvělá organizátorka, no a jí i jejímu synovi ještě jednou velká gratulace z Krokodýla.
0: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
4: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxibek přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxibek je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxibak.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
5: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickákřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
6: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
7: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
6: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
7: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
8: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
9: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
8: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
9: www.terme-la.at.
10: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí
11: pobyty u moře v krásné italské Kalábrii, odlety z Brna, velké slevy last minute na odlety v červnu a červenci.
10: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
13: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
15: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
16: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: kmenu. Šetříme s krokodýlem.
1: A o 10:30 má pro vás krokodýl tip, co poobědvat zítra. Mrkněte na aktuální nabídku na www.obědyadam.cz. Objednejte a nechte si dovést do práce nebo domů kvalitní domácí oběd. Na výběr máte z 5 druhů menu, z poctivých surovin, tradiční česká kuchyně i oblíbené klasiky, které zasytí a potěší. No a zítra doporučujeme třeba krkonožské kyselo a k tomu pečené masové kuličky s rajskou omáčkou a těstoviny. Oběd vám po domově donesou až k bytu. Bezplatný rozvoz a jednotná cena a my z krokodýla přejeme dobrou chuť.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
2: Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: V Brně bylo o víkendu rušno a důvodem nebyl jen sjezd sudeckých Němců. Co se dělo v moravské metropoli, tak to už prozradí mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.
2: Tento víkend se v Brně konalo skutečně hodně akcí. Posílili jsme proto množství strážníků v širším centru města, dohlíželi na klidný průběh festivalu Porozumění Meeting Brno nebo za sobotní oslavy zbrojovky. Kromě toho ale zastavili i řidiče, který městem projížděl 80-kilometrovou rychlostí. Strážníci zjistili, že měl navíc platný zákaz řízení a stal se tak podezřelým z trestného činu. Hlídka našla i mladíka, který utekl z dětského domova. Přiznal se k užívání marihuany a pokusil se utéct i strážníkům. Ti ho však doběhli, spoutali a s kapesním nožem, který měl u sebe, předali státním policistům. Strážníci pomáhali také muži, kterého na Dornichu našli ležet na chodníku pod lavičkou. Byl silně opilý a nemohl ani chodit. Nadýchal bezmála 5 promile alkoholu a skončil v péči lékařů.
1: Tolik víkendové případy a mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková. Přejme hezké dopoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
4: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
3: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
4: Že bych se taky svezla.
3: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
5: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta Pizza nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek nebo na Žarošicko na Vinohradech a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
6: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj více na auto-hemala.cz.

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: tohle je Katy Perry s Krokodýlem. Hezké dopoledne. No a protože se blíží 11. Petra přináší další čerstvé zprávy.
1: Hezké dopoledne. Český politik a spisovatel Milan Uhde obdržel od sudetoněmeckého krajanského sdružení nejvyšší vyznamenání, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. z Krokodýla Taylor Swift. Taky budou Crash Test Dummies. A nabídneme Terezu Maškovou s Markem Lamborou. Když vidím náš příběh, jsme jak kniha z dvou stran. Za minutu a půl bude přesně 11.
3: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tak dneska bude nádherně, má převládat skoro jasno, na nejvýš polojasno a teploty až kolem 29 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Český politik, spisovatel a bývalý disident Milan Uhde, kterému bude letos 90 let, obdržel od sudetoněmeckého krajanského sdružení nejvyšší vyznamenání sudeckých Němců, Evropskou cenu Karla IV. Stalo se tak na 76. sudetoněmeckých dnech, které se poprvé konaly na území Česka v Brně. Cenu získal za mimořádné zásluhy v budování vztahů mezi Českou republikou a sudeckými Němci. Peníze určené na posílení odolnosti a připravenosti klíčových tuzemských nemocnic na možné hrozby přispěly k tomuto cíli jen omezeně. Příjemci je z části vynaložili neúčelně a neefektivně. Nemocnice například pořizovaly i přístroje, které nepotřebovaly, nebo na jejich obsluhu neměli dostatek kvalifikovaného personálu a téměř je nevyužívali, zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Ve Francii vyšla nová kniha s názvem Téměř dokonalý pár, která přináší kontroverzní pohled na manželství prezidenta Emmanuela Macrona. Popisuje údajnou žárlivost první dámy Brigitte Macronové, její vliv na chod Elizejského paláce i napjaté zákulisí prezidentského páru.
2: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté dnes nastoupí ve Friburgu k předposlednímu šestému zápasu ve skupině B proti Norsku. Utkání začne v 16:20. Hokejisté Velké Británie prohráli včera v Curychu s Lotyšskem 0:6 a po roce se stoupí zpět do skupiny A divize 1. Před dnešním posledním zápasem s Německem zůstávají bez bodu a ztrácejí v tabulce skupiny A 3 body na Maďarsko, kterému podlehli 0:5. Lotyši jsou z 9 body ze 6 utkání čtvrtí a mají nakročeno k postupu do čtvrtfinále.
5: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné dopoledne z Krokodýla taky vám, milí šoféři. Aktuální informace ze silnic přináší Kuba.
6: Pěkné dopoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Provoz ve městě a okolí je již relativně klidný. Doprava ale stále zpomaluje například před křižovatkou ulic Zvonařka a Dornych a také na Heršpické a Poříčí. Pomalu se jede po dálnici D1 u Brna z Vyškova v úseku mezi 201. a 196. kilometrem a také po D2, konkrétně na příjezdu do Brna z Bratislavy od 2. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Globásy stánce Koptil Šar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: minuty po 11. Krásné pondělní dopoledne 25. května přeje Katka Horáková. Dneska je den, mezinárodní den pohřešovaných dětí, takzvaný pomínkový den. No a taky má dneska svátek Viola, tak přejeme všechno nejlepší. No a na krokodýl za chviličku už taky krokodýl cestovatel. Dneska vás vezmu na jednu velmi oblíbenou jihomoravskou rozhlednu. Další nápovědy za chviličku a vyhrát můžete vstupenky na multižánrový festival, tak buďte s námi.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Přijde trenér hostů o přestávce za hráči do šatny a říká: nechci být pověrčivej, ale za stavu 13-0 to na výhru moc nevypadá.

0: 11 hodin a 21 minut připravena soutěž a ještě než se do toho, přátelé, dáme, tak pozor, v ulici Kuciánka v Brně mezi Kuciánkou a Soběšicemi je tam nehoda, jsou tam policisté, tak si dejte rozhodně pozor a zpomalte. No a teď už jdeme na to, dneska Krokodýl Cestovatel vyráží tady k nám na jih Moravy a budu se ptát na jednu rozhlednu, jak už jsem naznačila. A taky samozřejmě budeme soutěžit, takže můžete vytáčet 603 103 103, tedy studio Krokodýla, a mám pro vás dvě vstupenky na multižánrový festival Bílovická křižovatka. Konat se bude 6. června od 13.30 na hřišti za Sokolovnou v Bílovicích nad Svitavou. Tak kdo má zájem, poslouchá nápovědy a samozřejmě volá studio. Tak památka, na kterou se dnes ptám, se nachází v areálu Zámeckého parku Lednice a je součástí Lednicko-Valtického areálu, zapsaného na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tato rozhledna je vysoká 62 metrů a je to nejvyšší stavba tohoto typu mimo islámské země a je jediná tohoto typu v České republice. Tak určitě nejenže tušíte, ale určitě i víte. No, někdo byl na telefonu a už tam není, takže šance pro všechny ostatní, kteří slyšeli nápovědu, tak už někdo volá. Krásné dopoledne, Krokodýl, kdo se dovolal?
1: Dobrý den, Martina.
0: Martino, já vás zdravím, odkud voláte, co děláte?
1: Volám z Brna a jsem v práci, jsem zaslechla tady tu soutěž.
0: A jak vám to šlape takhle v pondělí?
1: No, pondělky nejsou dobré,
0: trošku,
1: ale...
0: Trošku to drhne, že?
1: To.
0: Tak se trošku nastartujeme, ať máme lepší náladu, a vy určitě tušíte nebo víte, na jakou rozhlednu se ptám.
1: Na Minaret.
0: A kde se nachází?
1: No, v Lednici.
0: Jasně, v Lednici, je to Minaret, no a vy máte dvě vstupenky na festival, tak vám blahopřeju.
1: Děkuju.
0: Tak někoho vemte sebou, protože máte dva lupeny a jak už jsem naznačila, je to teda... To datum 6. června. Jo, takže žádný plán na tento den nemějte. Tak jo,
1: dobře,
0: gratulace.
1: Napíšu si do kalendáře.
0: Perfektní. Tak krásné pondělí, nashledanou.
1: Krásné pondělí i vám, nashledanou.
2: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s Krokodýlem.
3: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco... vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
2: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
5: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
6: Ano, slyšíte správně.
5: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
6: Žádné dlouhé čekání.
5: Profesionální montáž a rychlá realizace.
6: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
5: nebo telefon 724 100 122.
6: Klimatizace Břeclav.
5: Řešení proti letnímu horku.
7: Halo, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Je to tajný.
7: Takže, pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
9: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora, Jamaja, taky.
8: Dobrý.
9: Jdeme.
8: Jedu.
9: Hořák, zapínám,
8: krájím.
9: Šlehám, sedím,
8: strouhám,
9: flambuju.
7: Hasím.
8: Slejvám.
9: Utírám,
8: solím,
9: pepřím,
7: servíruju.
8: To bude legendární hostina.
9: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.

0: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
1: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní

posloucháte Krokodýla, 3:03. Krásné dopoledne, tohle jsou Eagle Eye Sherry, taky budou Mandraže a Keša, no a pak už vám nabídnu náš krokodýlí zvuk a za jeho odhalení 102 550 korun. Tak si to nenechte ujít a buďte s námi dál. Hezké pondělí přeje Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: 11 hodin 40 minut a je tady ten čas, kdy budeme soutěžit na krokodýlu o 102 550 korun a nejrychlejší z vás, kdo se právě teď dovolá do studia na 603 103 103, tak ten může tipovat a samozřejmě případně vyhrát. Tak přátelé, linka je volná, je vám k dispozici, můžete volat. Tak někoho už tam máme, krásné dopoledne, krokodýl.
2: Zdravím, zdravím.
1: Já taky zdravím, koho pak?
2: Davida.
1: Davide, v práci nebo jak seš na tom dneska?
2: No, v práci.
1: Práci. A jak se daří tobě?
2: Ale jo, jde to, máme trochu hoňky, ale jde to.
1: Takový klasický pondělí, řekla bych, že?
2: Ano, přesně tak.
1: Tak jo, Davide, budu držet pěsti, jdeme na to, tohle je náš zvuk. A abychom si to pondělí zpříjemnili, 100 000 k tomu, to by byla paráda. Co tipuješ?
2: Tak, mně to připadá jak rozdělávání pytlíku třeba od mouky, jak je to zahlý, tak vlastně to otočení a pak rozevření.
1: Jak je tam to lepidlo, že? To musí se rozlepit tím trošičku. Rozumím.
2: Té mouky.
1: Část té mouky se vysype na zem nebo někam okolo.
2: No, ne. Tak, třeba.
1: Dobře, jdeme se zeptat arbitra, jestli máš pravdu. Tak dneska to neklapne, chlape, je mi to líto.
2: Ne, no, nedá se nic dělat.
1: Tak příště.
2: Tak zkusíme příště.
1: Díky. Mí se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: No a pro vás samozřejmě všechny i pro Davida zase šance v příštím soutěžním kole navyšujeme Krokodýlí bank.
3: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx2000.cz.
0: Rádio Krokodýl.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.

0: hrací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo Kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
2: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
1: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
2: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
1: To chci.
2: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji Alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Městská část Brno-Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
6: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: a Jirin Kara a vyladíte krokodýle těsně před 12. Krásné poledne přeje Katka, se mnou už taky Petra, máme zprávy.
1: Hezké poledne, policisté dnes u škol připomínali poměnkový den, víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Já vám prozradím, na jaké hity se můžete těšit po 12. budou Robin Schulz a Erika Sirola. Taky zaspívá Natalie Imbruglia. A těšit se můžete i na kapelu Mirai. Přesně za půl minuty bude 12.
3: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí pro dnešek je jasné, a to doslova, bude skoro jasno, na nejvýš polojasno, teploty až kolem 29 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké pondělí.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Policisté dnes u škol připomínali poměnkový den. Každý rok 25. května patří Mezinárodnímu dni pohřešovaných dětí. Je věnován nejen těmto dětem, ale také jejich rodinám, které prožívají nejistotu a bolest a prevenci a osvětě domácího násilí. Tento den není jen vzpomínkou, ale také připomínkou kolektivní odpovědnosti všech za bezpečnost dětí. Česko včera zažilo další tropický den a na 109 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let, padly historické teplotní rekordy. Nejtepleji bylo v Doksanech a v Plzni-Bolevci, kde se teploty dostaly nad 32 stupňů Celsia. 56-letá žena zemřela poté, co po vystoupení ze svého auta na newyorském Manhattanu spadla do kanalizační šachty, na které chyběl poklop. Řidička se zřítila do hloubky 3 metrů. Tragédie se stala na 5. Avenue, která je označována za jednu z nejluxusnějších obchodních zón na světě a denně tudy proudí tisíce lidí.
2: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté dnes nastoupí ve Friburgu k předposlednímu 6. zápasu ve skupině B proti Norsku. Utkání začne v 16:20. Hokejisté Dánska porazili ve skupině B Itálii 3-2 po samostatných nájezdech. Zisk 2 bodů jim stačil k záchraně v elitní kategorii. O to budou v dnešním existenčním souboji se Slovinskem usilovat Italové, kteří včera získali první bod v turnaji.
5: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne, milí šoféři, a šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv. Aktuálně je velký pozor na havárku, která se řeší v Brně v ulici Kocianka. Mezi Kociankou a Soběšicemi další nehoda je v ulici Bráfova a policejní hlídku čekejte v centru Brna na Maliňáku. Dále na D2 na 3. kilometru ve směru z Bratislavy na Brno se v levém pruhu srazila také 2 osobní auta. Tak i tady zpomalte a buďte opatrní. Šťastnou cestu, a kdyby něco, volejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě na

0: odbyla 12. Krásné pondělní poledne, přeje z krokodýla Katka a se mnou už taky Jirka, nazdar.
1: Ano, jsem tady už po kole, pěkně, svaly odpočinutý. No, posluchačka, která vyhrála naše kolo, tento týden nás čeká velké předání, taky to uslyšíte v rádiu.
0: Tak buďte s námi a krásný den vám všem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Chlubí se paní Novotná. Ten můj Pepa, to je zuřivej milenec. No, když má konečně plnit aspoň jednou za měsíc manželské povinnosti, tak mu to nejde a on zuří.

0: Amiraj, Summer Love, a my jdeme za našimi zlatíčky.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: A my už jsme ve školce v Řečkovicích. Dneska se ptáme těch nejmenších, proč máme na botách tkaníčky. Tak proč, děti?
2: Aby třeba nám nespadly boty a nestratily se.
3: Aby jsme si je mohli zavazovat.
4: Protože aby nám nespadly ty boty, třeba do vody.
5: Zip se tě může vyzout a proto jsou lepší tkaničky.
6: A kdyby jsme je neměli zavázané, tak by jsme utíkali třeba a jedna bota by se nám podkopila a my by jsme utíkali s ponožkou.
0: Proč máme v botech tkaničky? Na to jsme se ptali našich zlatíček přímo ve školce v Řečkovicích.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
7: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
8: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
1: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
8: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
9: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
10: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
11: Ano, slyšíte správně.
10: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
11: Žádné dlouhé čekání.
10: Profesionální montáž a rychlá realizace.
11: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
10: nebo telefon 724 100 122.
11: Klimatizace Břeclav.
10: Řeší proti letnímu horku.
12: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
13: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
2: Je dobré mít parťáka při práci.
3: Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
1: Je to tak, krokodiláci. Odsuď z Rádia Krokodýl k Empaláci do prodejny Element Store, kde jsme soutěžili o kolo za 35 000 korun. Po cestě jsem dělal i selfiečka, no a kdo vyhrál kolo?
2: Krátka, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
1: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuji. Takže jsme to trefili.
1: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuji. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme mít možnost nějakou.
1: Gratulujeme, je to vaše.
2: Tady Jana z Pozořic, vyhrála jsem kolo na Rádiu Krokodýl a mám z toho obrovskou radost.
3: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobbymarketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
7: Nazdar rockeři. Festival Vezův se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
8: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
9: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
8: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
9: www.terme-la.at.
10: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
11: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
10: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu Elektromobility e-Drive Show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
11: Že bych se taky svezla.
10: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
12: Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů různé druhy za 16,90 a bílý jogurt Klasik 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
13: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Elton John, Dua Lipa, teď už čerstvé zprávy, připravená je Petra, tak o čem budou?
1: Hezké odpoledne, a v Brně dnes skončil sjezd sudetoněmeckého krajanského sdružení, dokonce se i protestovalo, víc o tom za chvilku.
0: A teď míříme do škol.
2: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
3: Jmenuji se Dana Otoupalová a jsem ředitelkou základní mateřské školy v Blažovicích. My vlastně jsme mobily nikdy nepoužívali a nevyužívali dětmi, protože máme školu jenom s prvním stupněm. Děti vlastně tráví o přestávkách čas tak, že se baví ve třídách, hrají nějaké hry karetní nebo šachy, teď poslední dobou rádi tancují, no a nebo plní nějaké výzvy, které jim připravuje paní speciální pedagožka.
2: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Další hitu z Krokodýla Taylor Swift. Dream. A nebo Pokáč.
4: Dneska jsem v lese byl a už tam nebudu.
0: Tady u nás na Krokodýlo.
5: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra taky polojasno, teploty příjemné kolem 28 stupňů Celsia.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Sudečtí Němci i Češi dnes na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. I poslední akci sudeckých Němců v Brně provázel protest. Tentokrát poklidný. Na místě bylo asi 500 lidí, protestujících byly desítky. Ministr zahraničí Petr Macinka navrhne premiérovi Babišovi, aby vláda o delegaci na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře rozhodla až ve druhé polovině června po jednání ministrů obrany v Bruselu. Babiš uvedl, že vláda by o složení delegace měla rozhodovat 8. června. Kdo na summit pojede, nechtěl předjímat. Čína vyslala na svou vesmírnou stanici Nebeský palác kosmickou loď Shenzhou 23 se třemi astronauty na palubě. Jeden z nich by měl poprvé strávit na oběžné dráze celý rok, a to kvůli studiu účinků dlouhodobého pobytu v mikrogravitaci. Experiment má pomoci Číně připravit se na budoucí pilotované mise k Měsíci a Marsu.
2: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čtvrtfinále má český tým díky sobotní prohře Švédska s Norskem zajištěné. Z jakého místa do play-off půjde, rozhodnou poslední zápasy ve skupině. Dnes změří Rulíkův výběr síly právě s Norskem, které na turnaji překvapuje svými výkony. Utkání začíná v 16 hodin a 20 minut.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, odpolední špička začala, počítejte se zdržením teď na Brněnsku mezi Belčí a Důbravníkem. Jsou tam stavební práce a menší dopravní nehoda, jinak Brno, Údolní, a pozor taky kolem hlavního nádraží, tady si postojíte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: To. Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Paní Pátková říká manželovi: Pepo, nechceš mi pomoct umýt nádobí? To nevíš, že nemůžu na nohy? Já se dělal legraci. Už je dávno umyté. Daj si pivo? Už letím. Škoda, že už je to nádobí umyté. Bohužel není a pivo taky není, ale když už jsi tady, můžeš ho umýt.

0: hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Tak po víkendu krokodýláci, teď nás čeká doslova tropický víkend. Představte si zítra teploty kolem 30 stupňů, středa to stejné, krokodýláci. Počítejte s tropickým týdnem, který nás čeká tady v Brně na jihu Moravy, tak pěkně se osvěžit, no a pěkně do práce. Při poslechu krokodýla.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
3: Nemějte kolem domu vodopády a raději si zajistěte kvalitní okapový systém v prodejnách ProEx 2000. Okapy od předních výrobců v mědi, hliníku, nerezu nebo plastu už nyní u ProEx 2000. Největší prodejce okapového systému od KJG v Česku. ProEx 2000.cz.
4: Radio Krokodýl. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
7: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: Haló, jsme tu všichni.
10: Já nic nevidím.
9: Nemůžeme rozsvítit?
10: Je to tajný.
9: Takže, pohraj jste.
10: Heneš, long story short, tady.
11: Brňák, Dian, jsem tu.
12: Hora, Jamaja, taky.
9: Dobrý.
10: Jdeme.
12: Jedu.
10: Hořák, zapínám, krájím.
11: Šlehám, cedím.
10: Strouhám,
11: flambuju.
9: Hasím.
10: Slejvám.
11: Utírám.
10: Solím.
11: Pepřím.
9: Servíruju.
10: To bude legendární hostina.
11: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
13: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
14: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
15: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já

0: Master KG Krokodýl, tohle vaše rádio, díky, že jste s námi. No a my vás zveme, krokodýláci, Bílovická křižovatka. Teď taky dvě vstupenky na tuhletu akci. Můžete volat studio 603 103 103. Soutěžíme o dva vstupy na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který se bude konat 6. června o 13.30 na hřišti za Sokolovnou v Bílovicích nad Svitavou. Tak vyražte, bude to stát za to, protože budou tam velké věci. Třeba i Helmutová stříkečka, Pumpings, taky Vít Wenzel a další. Tak se zastavte. Telefonní linka volná 603 103 103, dva vstupy pro vás na 6.6.2026. Bílovická křižovatka, krokodýláci. Můžete volat? V tuto chvíli jsme uvolnili telefonní linku. No a první z vás, kdo se dovolá, tak jde na koncerty zdarma, ještě může někoho vzít sebou.
1: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
2: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
3: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však doveď chasu k nám, koláčka jim dám.
2: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
3: No přece od Klimastylu z Hodonína.
4: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
5: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
6: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
7: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
8: Fotbalový Artis Brno hostí už tuto středu v dalším důležitém zápase Příbram. Jihomoravská metropole už jeden prvoligový tým pro příští sezónu má. Pojďme nyní podpořit Artis s viděnou možného budoucího městského derby i mimo Prahu. Artis Brno Příbram, středa 6.5. od 18 hodin v Králově poli. Za Brno, za fotbal.
9: SK Artis Brno.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: tohle jsou Roxette těsně před 14. Petra Dorazila, budou čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne a tento týden se v Brně koná Noc kostelů. Víc si o tom řekneme za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Detektivní komedii o několika koncích, Splašené nůžky, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Inscenaci Brněnské metro nabízí divadlo Redota v 19 hodin a komedii Rukojmí bez rizika nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
5: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
6: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
5: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
6: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
5: To chci.
6: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.

0: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Po 14. Naked. Dáme si Rednex. A nebo čínské jedno víno. Je tady 14. hodina.
2: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zítra tropických 30 stupňů Celsia, polojasná obloha.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
0: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Hezké odpoledne.
0: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Přes 1000 kostelů, kaplí a modliteben po celé republice otevře už tento pátek své dveře návštěvníkům v rámci tradiční noci kostelů. Jen v brněnské diecézi se do letošního ročníku zapojí přes 200 míst. Program nabídne komentované prohlídky, koncerty, divadelní představení nebo aktivity pro děti. Povinné plošné testování žáků 5. a 9. tříd je po vlně kritiky pozastavené. O jeho dalším osudu rozhodne jednání ministra školství s Českou školní inspekcí. Vedle úloh z českého jazyka a matematiky žáci museli vyplnit také otázky zaměřené na duševní zdraví a socioekonomické zázemí. Některé dotazy mapovaly i případné sebevražedné sklony. Rodičům vadí zásah do soukromí bez jejich vědomí. Sjezd sudetských Němců by se mohl v budoucnu konat střídavě v Bavorsku a v Česku. Uvedl to předák sudetských Němců Bernd Posselt. V řadě českých měst už podle něj místní projevili o pořádání sjezdu zájem. Setkání v Brně dnes po 4 dnech skončilo uctěním památky obětí nacismu.
5: Češi! Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
4: V šestém duelu v základní skupině světového šampionátu narazí česká reprezentace na jedno z překvapení letošního turnaje Norsko. Severané mohou postoupit do čtvrtfinále poprvé od roku 2012. Češi už mají postup jistý díky sobotní výhře Norů na Švédy. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut.
6: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na ekondomy.cz.
0: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
7: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Přerušovaná kolona na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 212. a 196. kilometrem. Popojíždět proto budete také na bratislavské dálnici D2 před Brnem od 3. kilometru. Nehoda dvou osobních aut s odtahovou službou překáží na silnici číslo 55 před Břeclaví směrem z Hodonína. Doprava tady zpomaluje. A v obou směrech si postojíte na trase ze Svitav do Brna před Svitávkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Marek Vyspálek.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Tak jak ti to jde? No, už moc ne, tak dvakrát do týdne. Ne, já jsem myslel doma. Doma? Tak tam už vůbec ne.

0: Ženské víno, tohle je krokodýl. Tak si dejte vínečko, dejte si cokoliv, hlavně se hoďte do pohody po víkendu, který byl tropický, navíc v těch tropických teplotách budeme i nadále pokračovat zítra 30 stupňů. No a navíc se otevírají koupaliště, i na to se podíváme v této hodině na krokodýlu.
1: Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
2: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, AM Oscar a další program. Vše na www.bílovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
5: Léto na hotelu Rakovec začíná 29. května. Celý víkend sleva na vše 20% a koupání zdarma. Navíc skákací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
6: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
7: Ano, slyšíte správně.
6: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
7: Žádné dlouhé čekání.
6: Profesionální montáž a rychlá realizace.
7: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
6: nebo telefon 724 100 122.
7: Klimatizace Břeclav.
6: Řeši proti letnímu horku.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
11: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
1: Je dobré mít někoho rád. Krokodýl. Rádio, které pomáhá.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Takhle pohodově vám zpívá na Krokodýlu Vanessa Carlton. Jsme Krokodýl, jsme vaše rádio, hrajeme hit za hitem. No a pokud byste si jako chtěli udělat radost třeba dneska na večer, třeba na nějakou tu grilovačku, zahrát si po večeru, po práci, tak hity na přání budou startovat dneska po 19. hodině. Můžete si zavolat a vybrat to, na co máte chuť.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
2: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto@hemala.cz.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
7: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
6: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
7: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
8: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
9: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
8: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen jeden kilometr od hranic s Jižní Moravou.
9: www.terme-la.at.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na Riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na Riviéře, Stares Sport.
12: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
13: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Hezké odpoledne, ladíte Krokodýla na Moravě Vysočině, pondělí už je ve své druhé polovině a tam nás bude zajímat i hokej. Co dál nového, to už nám poví, už se tady na vás ladí, už se odkašlává Petra Papančevová. Ahoj.
1: Hezké odpoledne a budeme mluvit o Kateřinské jeskyni. Budou horka, že jo, takže tam můžete přijít ochladit, protože tam připravili speciální prohlídky.
0: Ne, že budou, už jsou
1: tak
0: horka.
1: Ano, teďka říkal Petr, že na Kraví hoře 30.
0: Na Kraví hoře je 30, jo, jo.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Třetí právě odběla Krokodýláci a dáme si Dance Monkey. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bude Justin Timberlake. Popijeme dobré kafe. A hodíme si nekonečný příběh.
5: Krajské reality. Realitní služby pro každého. Prodej bytů, domů i pozemků vyřídíme kompletně za vás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji. Krajskereality.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 15 hodin na teploměru na Kraváku je v podstatě dvakrát tolik. 30 a nějaká desetinka. Šepkovice, tak tam má Zdeňa 28 stupňů, ve Žďáře jsme někde 24, 25. A úterý bude zase nádherně, horko, slunečno a budou tropy, protože odpolední maxima na Moravě bez problému 29, na Vysočině 26 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravní podnik jako každý rok nasadí na víkendové spoje linek 10 a 32 muzejní vozy. Jezdit budou o sobotách, nedělích a svátcích od 30. května. Se začátkem provozu starých vozidel zároveň skončí dvouměsíční výluka na Stránské skále, kde se opravuje trať. Všechny spoje tramvajové linky 10 do té doby zajíždějí do smyčky Novolíšinská. Vědci z Pražského ústavu hematologie a krevní transfuze dokážou lépe určit přesný typ leukémie. Místo původních 8 jich rozlišují více než 40. S různými typy onkologických onemocnění mízní a krvetvorné tkáně onemocní podle statistiky České onkologické společnosti více než 6 000 lidí ročně. Různými druhy leukémie řádově několik set.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Kateřinská jeskyně v Moravském Krasu nabízí od března každou neděli v měsíci speciální prohlídky se zaměřením na historii a archeologii. Další se uskuteční 31. května se začátky v 10, 12 a ve 14 hodin. Návštěvníky čeká podrobné seznámení s archeologickými výzkumy od poloviny 19. století až do současnosti.
2: Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
1: Čeští hokejisté nastoupí do 6. utkání skupinové fáze mistrovství světa ve Friburgu proti Norsku se 7 obránci a 13 útočníky. Na tribuně by měl být obránce Tomáš Cibulka, který dosud odehrál všech 5 utkání na šampionátu. Dnes se začíná v 16:20.
6: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pondělní dopravní špička Krokodýl to sleduje společně s Markem, kde jsou komplikace.
7: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně budete popojíždět v opuštěné ulici ve směru na Výstaviště. V obou směrech pak zpomalíte na Zvonařce před křižovatkou s ulicí Dornych. Přerušovaná kolona je na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 214. a 196. kilometrem. Stejně tak se zdržíte i na bratislavské dálnici D2 před Brnem od 3. kilometru. Pomalu to jede na trase z Brna do Svitav před Lipůvkou a postojíte si také na příjezdu do Rosic cestou z Brna do Třebíče. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Margit Pálek.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
2: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
5: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Příjemné pondělní odpoledne s krokodýlem se žhavíme na nory, severská země, to se hodí do tropu, ochladíme se a pobavíme se na Moravě, Vysočině, u Třebíče i v Hodoníně a Titanium. Už připraveno i s Davidem Getou, tady je Peťan Holík, mějte dobré odpoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Manželé se chystají na návštěvu a muž se ptá: Miláčku, co myslíš, kterou košili se mám vzít? Tu bez dvou knoflíků nebo tu se špinavým límečkem?

ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Vaše oblíbená muzika z Krokodýla i na Morendu Velence, která dneska na centrále pingpongu ladí své oblíbené rádio.
1: Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Ale pojďme od stolních tenistů k cyklistům Krokodýláci, protože ty zajímalo, jak to Jirka zvládne na tom kole. Novej horal, 35 000 korun jeho hodnota. Jirka vyrazil ze studia a určitě nejel šnečím tempem do prodejny Element Store u M-Paláce. Plnil tam úkoly, fotil se u známých brněnských míst, zvládl to za krásných 26 minut a 3 sekundy. Přesný tip přišel z Pozořic. Od Jany.
2: Krátka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
3: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo.
2: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuju. Takže jsme to trefili.
3: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme.
2: Děkuju. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže je to úplně výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
0: Hezky, mamko, pěkná práce, výborně se zdařila ta organizace. Gratulujeme do Pozořic.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: A nejenom do Pozořic, další pecka z Krokodýla, Tone the Night, Dance Monkey, pozdravíme s tím do Žďáru a přátelé, těšíme se na Ohňostroje.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis po 29. v Brně s Krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 000 000 korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz.
1: Rádio Krokodýl.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
1: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

K ochlazování při tropickém pondělku Mekyš Birka. K ochlazování stačí dát jen dech. A k pozdnímu obědu si můžete dát třeba pstruha, pečený brambory, krokodýláci. Jako Zdenda, rytíř ze Stolové hory v Šepkovicách u Třebíča. A někdo si dáváte třeba smažený sýr nebo jenom polívku. A my se těšíme na duel s Nory a 4 minuty po půl čtvrté posíláme Becky G.

0: Jo, to je Saturday Night, krokodýláci, začátky 90. Krokodýl Squeezer.
1: S krokodýlem.
0: A pojďme na současnost, krokodýláci. Nejlevnější benzín, nafta, kde to dobře natankujem, tak třeba u Naturalu 95 rozhodně, na Kaštanové v Tuřanech. Na Makru Natural 95 litr za 40 korun 90 haléřů. Nejlevnější nafta, Tank Ono, Slatina, Hvězdoslavova a samozřejmě u Rajhradu Brněnská Popovice. I tady je nafta za 38 korun 90 haléřů litr. Tak lehko nůh na plynu, jedem s úsměvem a dáme si k tomu i Justina Timberlakea s krokodýlem.
1: Šetříme s krokodýlem. Radio Krokodýl.
2: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikulečtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikulečtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikulečtivinaři.cz.
3: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Haló, jsme tu všichni.
6: Já nic nevidím.
5: Nemůžeme rozsvítit?
6: Je to tajný.
5: Takže,
6: ohraj jste.
5: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora, Jamaja, taky.
5: Dobrý.
6: Jdeme.
7: Jedu.
6: Hořák, zapínám, krájím.
5: Šlehám,
6: sedím.
5: Strouhám,
6: flambuju.
5: Hasím.
6: Slejvám, utírám, solím, pepřím.
5: Servíruju.
6: To bude legendární hostina.
8: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
9: Nový stůl, pohodlná pohovka nebo stylová komoda? Na e-shopu Deflé najdete nábytek, který má styl a teď i akční ceny. Stoly, židle, konferenční stolky i další kousky pro celý domov. Nečekejte, nabídka je omezená. Vše najdete na deflé.cz a pozor, Deflé s dvěmi E na konci.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
15: Chceš chodit na ligu každý víkend? Zažít prvoligové městské derby? Konečně taky mimo Prahu? Tohle město a celá Jižní Morava si to zaslouží. Baráž začíná. Artis Brno, první FC Slovácko. Středa 27. května od 18 hodin v Králově poli. Pojďme to dotáhnout společně. Za Brno, za fotbal.
16: SK Artis Brno.
17: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: na čase být.
1: Taky mám dost dobývání, dejte si to třeba k oblíkání, tamhle do šatny, na morendě, k pinecu. Dobré pondělní odpoledne, pop struhovi, dobrý kafe, Lucka Bílá z Krokodýla k 16. hodině. To je uměkáva číslo 3 od Lucky a zprávy mám od Petry. O čem?
2: Hezké odpoledne, dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny má některým zaniknout, i o tom už za chvilku.
3: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
4: Kup si auto v Direct Auto. Oktávka o 120 000 korun levněji, Kia Sorento se slevou 125 000 korun, to tu ještě nebylo. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. www.direct-auto.cz
5: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hit.
1: 16. právě odběla krokodýláci. Pustím vám Shona Bakera, Hey Hi Hello, budem stále mladý, forever young. Nasypem si drahokami Mirai. A bude Bruno Mars.
6: Hledáte spolehlivého nájemníka pro svůj byt, dům nebo komerční prostor? Krajské reality. S námi získáte jistotu kompletního servisu. Krajské reality.cz.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: 16 hodin na kraváku přes 30 stupňů Celsia. Šepkovice, tam to měříme na 28 a Rosnička Péťa ze Žďáru posílá údaj 25. Je to krása. Úterý, slunečno. 29 bude zítra na Moravě, 26 stupňů na Vysočině.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Úrazová nemocnice bude mít po několika letém úsilí magnetickou rezonanci. Díky vlastnímu přístroji už nebude muset pacienty odesílat do jiných zdravotnických zařízení. Cena přístroje je okolo 40 milionů korun. Dočasná ochrana pro uprchlíky z Ukrajiny před válkou má zaniknout lidem, kteří se budou zdržovat mimo státy šengenského prostoru déle než 30 dnů. Ochrana má zaniknout také v případě trestního nebo správního vyhoštění. Počítá s tím změna zákona přezdívaného Lex Ukrajina, kterou na návrh ministra vnitra Lubomíra Metnara projednala vláda. Regulace cen pohonných hmot bude v Česku pokračovat i v červnu. Návrh ministerstva financí dnes schválila vláda. Česko k dennímu nastavování cenových stropů nafty a benzínu přistoupilo v první polovině dubna v reakci na zdražování ropy kvůli konfliktu na Blízkém východě.
8: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
9: Češi!
2: Český tým by si v případě dnešní výhry s Norskem zajistil důležité druhé místo ve skupině B. To by znamenalo, že ve čtvrtfinále se vyhne zatím bezkonkurenčním Švýcarům a Finům, kteří okupují první dvě příčky v Ačku. V závěrečném zápasu skupinové fáze s Kanadou by pak Češi mohli zaútočit i na první místo. V tu chvíli už také budou týmy znát případné soupeře na třetím a čtvrtém místě tabulky skupiny A. Dnešní utkání s Norskem začíná v 16:20.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Tak to jsou hezké výhledy, krokodýláci, jak to máte za volantem, my to tam známe. Máro.
10: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Více než 4-kilometrová kolona je na trase z Brna do Svitav mezi Kuřimí a Lipůvkou. Nesouvislá fronta hlavně kamionů se táhne na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 216. a 196. kilometrem. Postojíte si proto i na bratislavské dálnici D2 před Brnem od 4. kilometru a přímo v Brně se bouralo na ulici Poříčí u křižovatky s Křížovou ve směru na výstaviště. Připravte se na delší zdržení. Pro Rádio Krokodýl z Global Asistant Margit Pálek.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
0: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Super pondělí, krokodýláci, šestý zápas českého výběru je na spadnutí, začíná za 16 minut a už máme jistotu čtvrtfinále. Proti Norsku, Kanadě už budeme bojovat pouze o lepší pozici. A protože Zoncna bude rumplovat, co budem dělat, Žanku?
1: Zdar jak svíďa z kroksny. Gomity, co to znamená? Lapat bronz?
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Povídá žena manželovi. Já si skočím na 5 minut k sousedce a ty mezi tím nezapomeň každou půl hodiny zamíchat tu kaši.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Krásné pondělí, krokodýláci, fantastický celý týden, kdy bude pořád Zonsnarum plovat do Aleluja, a když se toto děje a jsou tam tropy jako právě teďka a budou i zítra a budou i pozítra, tak se děje určité věci, o kterých Hantec říká, že žaný zdar jak svíňa.
2: Zdar jak svíňa z Kroxny. Gomity, co to znamená? Lapat bronz?
1: Přesně, to je ono, lapačka bronzu. Ve štatlu věděli teda neúplně všichni, ale většina, jo?
3: Palovala se.
4: Být v soláriu.
3: Smažit krevety.
4: Opalovat se,
3: jo. Jo, opalovat se.
1: Holky, krevety ne, ale pstruha měl zde nál dneska, takže to je taky dobrý, jo? A opalovat se v pořádku, ano.
2: Já si myslím, že všichni gomo, že lapat bronz znamená opalovat se, třeba na prýglu. Je to betelný den.
1: Betelný den a vyklepněme ty nory. Už to začalo, už je druhá minuta a zatím se tam nic zásadního nestalo.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Den dětí na rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na rádiu Krokodýl.
5: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Za vším hledej menu. Na Rádiu Krokodýl. V Brně a okolí se dá nejíst dobře a stále za rozumnou cenu. Tipy, kam vyrazit na výborný oběd, vždy dopoledne na Rádiu Krokodýl. Obědy Adam. Lahodný oběd, který si můžete vychutnat v pohodlí domova nebo firmy. Obědy Adam. Rozvoz a skvělá cena. Neváhej a objednávej na www.obedyadam.cz.
0: Rádio Krokodýl.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Nestíháte dovolenou u moře? Letní lázně Terme La jsou zde pro vás.
6: Terme La nabízí velkolepou vodní plochu, venkovní a vnitřní relax zónu, dostatek osobního prostoru, nedělní grilování, koktejly až do bazénu, dětský program, bar na písečné pláži a spoustu dalších atrakcí.
8: Nemusíte jezdit stovky kilometrů za letním dobrodružstvím. Rakouské lázně Terme La máte za humny. Jen 1 kilometr od hranic s Jižní Moravou.
6: www.terme-la.at.
9: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis. www.jene.cz.
13: Městská část Brno Židenice pod záštitou statutárního místostarosty René Novotného vás zve na druhé židenické sportovní hry na Psukotu. Přijďte si se svými dětmi zasportovat. V sobotu 6. června od 12 do 20 hodin se můžete těšit na program tvořený řadou sportovních zábavných disciplín a pro každou věkovou kategorii. Bonusem bude autogramiáda významných sportovců a večerní koncert rock'n'roll bandu Marcela Woodmana. Takže v sobotu 6. června sportovní oblečení s sebou a doražte na druhé židenické sportovní hry na ulici Líšeňská u polikliniky.
14: Chceš chodit na ligu každý víkend? Zažít prvoligové městské derby? Konečně taky mimo Prahu? Tohle město a celá Jižní Morava si to zaslouží. Baráž začíná. Artis Brno, 1. FC Slovácko. Středa 27. května od 18 hodin v Králově poli. Pojďme to dotáhnout společně. Za Brno, za fotbal.
15: SK Artis Brno.
16: Je dobré mít své jistoty.
17: Vaše nejvěrnější rádio.
16: Stále s vámi.
1: Je dobrý mít jistoty a ve třetí minutě Beránek od Modré, Hájek od Modré, Haukland to tam výborně vychytal, no a půl minuty na to Havard Ostrem Salsten využil fatální chyby české reprezentace v rozehrávce, poslal to pod horní tyč a Norové kurde vedou 1-0. No,

Dneska nás čeká Tuhej boj, krokodýláci. 16.34 přesně, Eva Farná, krokodýl, je dobré mít své jistoty, říká jeden z našich sloganů. A já doufám, že z toho nezaskočila kost z té ryby Zdenovi v Šepkovicách, protože čas 6.49, Michal Brancek Nygaard překonal Pavláta po přečíslení 2:1. Norové vedou v 8. minutě proti českému výběru 2:0. Tady je DJ Bobo, krokodýly.

0: DJ Bobo, everybody, krokodiláci 817. Tomášek našel milimetrovou přihrávkou najíždějícího ticháčka, ale ten si vylámal zuby na norském brankáři, takže 10 minut téměř odehráno. Česko-Norsko 0-2 a u nás 102 650 korun za zvuky do ruky. Pro plnoleté souhlasící s výherním řádem velká šance vyhrát tady skoro 103 tisíce. 102 650 korun připraveno právě teď a můžete volat 603 103 103 Krokodýl.
1: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak to byla fantastická muzika, Bruno Mars, I Just Might, s tím hokejem proti Norům, tam už je to o dost horší, ale zase někomu se povedlo dovolat se na skoro 103 tisíce za zvuky do ruky a to má dobrou náladu určitě. Kdo tam? Dobré odpoledne, Petr, halo, Krokodýl.
2: Dobrý den, tady Deniso.
1: Dobrý den, Deniso. Kde jste, co děláte? Sledujete hokej, Česko-Norsko, jak jste na tom?
2: Mám to puštěný, ale vařím, takže...
1: Co vaříte? Co vaříte dobrýho, Deni?
2: Moc není se na co koukat zatím.
1: Není.
2: Čevapčiči.
1: Čevapčiči, no tak ať potom chutná všem v rodině, čevapčiči.
2: Díky.
1: To jsem měl často jako děcko. To maminka ráda dělávala. Tak, čas 11.24, velká šance národního týmu, přečíslení Kubalík. Rozhodl se pro nahrávku, pak pokus Tomáška. Ale neskončilo to v norské brance, takže 13 minut odehráno, pořád tečem 0-2. Deni, vy tady máte teď 102 650. 18 máte, že jo, když vaříte čevapčiči?
2: Ano.
1: Souhlas nám dáte, že jo?
2: Ano.
1: Děkujem. Zvuk, který hádáte, je tento. Tak zkusíme něco z čevapčiči nebo něco úplně jiného.
2: Co? Ne, čevapčiči sníme jenom.
1: Sníte, tak si nechte chutnat, no. A je to?
2: Podle
1: vás
2: co? Já si myslím, že by to mohlo být nastavování číselné kombinace na zámku.
1: U kufru.
2: U kufříku, třeba.
1: No, to je dobrý nápad, to u mě třeba nikdo nikdy neříkal a já si myslím, arbitr se naculuje, pozor, že bychom mohli k tomu říci, že... Sakra, že nám to zvedne bank zase dneska.
2: Tak aspoň
1: moc, moc vám děkuju, mějte se strašně krásně, ať se pěkně vaří s Krokodýlem, další
2: děkuju.
1: Písnička Lucie Sen i pro vás, mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Ještě ty vazníky, potom kladivo a nářadí, snad mám vše. Ano, nyní postavíte svoji novou střechu i online. S ProEx 2000 je to jednoduché. Navštivte nový e-shop a vše objednejte z domu, ze stavby, z chaty nebo klidně i odtud. www.proex2000.cz
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj. Rádio Krokodýl, Petr Holík.
4: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
2: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
1: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
2: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
1: To chci.
2: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
3: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
4: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
3: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
4: Že bych se taky svezla.
3: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
7: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
6: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
8: Již od středy v nabídce. Lipánek 130 gramů, různé druhy za 16,90. A bílý jogurt Klasik 150 gramů za 8,90. Najdete v prodejnách Rapo.
9: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Skvělá klasika od Enis Krokodýla před pátou odpolední Only Time. Sledujeme hokej a informace máme ve zprávách také s Petrou.
1: Hezké odpoledne, Brnem se výrazně šíří ječmen myší. Co způsobuje a komu, uslyšíte za chvilku. A taky sledujeme hokej.
2: Radio Krokodýl. Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě.
3: Krásné pondělí, zveme vás dnes do divadla. Detektivní komedii o několika koncích, Splašené nůžky, uvádí činoherní scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Legendární český muzikál Šakalí léta má na programu hudební scéna Městského divadla Brno v 19 hodin. Inscenaci Brněnské metro nabízí divadlo Redota v 19 hodin a komedii Rukojmí bez rizika nabízí divadlo Bolka Polívky v 19 hodin.
2: Rádio Krokodýl. Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
4: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno Digifest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
2: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
4: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. Digifest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Rádio Krokodýl.
6: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Pátá právě odběla Krokodýláci, dáme si Queeny. Pustím vám tam Miley Cyrus, End of the World. Taky bude pohoda.
7: Krajské reality. První dojem prodává. Úspěšný prodej vaší nemovitosti začíná u nás. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Minuta po 17. Krokodýláci, dohrána první třetina, podíváme se na to za chvíli s Petrou podrobně. A teploměry, ty jsou v tuto chvíli na krásných hodnotách. Brno 30, Šepkovice 28, Žďár 26 stupňů Celsia. Před námi je slunečné úterý s teplotami velmi podobnými, 29.30 na Moravě, 26 stupňů na Vysočině.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je pět, hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Letošní ročník festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis začne už tuto sobotu nesoutěžním ohňostrojem ve sportovním a zábavním areálu v Něvkovského ulici. Bude v pořadí 150. ohňostrojem, který festival od začátku své existence nabídne. Na brněnské přehradě diváci uvidí ohňostroje 27. června a 1. a 4. července. O sobotách jim bude předcházet dronová show. Brnem se podle ochránců přírody v posledních letech výrazně šíří ječmen myší, který způsobuje problémy chovatelům psů i městské zeleni. Hlavním důvodem jeho šíření je teplejší klima a způsob údržby městských trávníků. Chození na toaletu s telefonem v ruce má už i svůj mezinárodní název, to je lidscrolling. I přesto, že nás vystavuje zákeřným bakteriím a škodí zdraví, patří mezi nejrozšířenější zlozvyky. Časy, kdy se na záchod chodilo s novinami, jsou definitivně pryč. 5% lidí dokonce podle průzkumu při vykonávání potřeby absolvuje třeba i pracovní hovor.
2: Mistrovství světa v levelu hokeji na Rádiu Krokodýl.
0: Šestý zápas na šampionátu dneska rozehrál český národní celek a jako domácí tým nastoupil proti výběru Norska. První dva pokusy skórovat od modré ve třetí minutě sice patřili našim, na konci třetí minuty ale rozvlnil síť za Pavlátem úspěšně Salsten. Na konci sedmé minuty Norové využili přečíslení 2-1, když úspěšně zakončoval Nygaard na 0-2 pro Norsko. Šance Kubalíka Ticháčka bez gólu až 16. minuta přinesla konečně český zářez. Jaroslav Chmelář vybojoval skvělou prací, puk ve středním pásmu sil mezi kruhy a přesně zakončil do horního růžku. Takže po první třetině Česko-Norsko 1-2.
8: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: S Krokodýlem zdravíme na silnice, víme, kde jsou komplikace, Marku.
9: Krásné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. V Brně si postojíte v obou směrech na zvonařce před křižovatkou s ulicí Dornych. Popojíždět budete v opuštěné ulici a na Poříčí ve směru na Výstaviště. Přerušovaná kolona je na dálnici D1 před Brnem směrem z Vyškova mezi 222. a 186. kilometrem. Zdržíte se kvůli tomu i na bratislavské dálnici D2 před Brnem od 4. kilometru. Další kolony sledujeme na cestě z Brna do Svitav před Lipůvkou a nebo na trase z Brna do Uherského Hradiště před Slavkovem. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Mark Alex.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásné pondělní odpoledne, jenom vám, co fandíte českému výběru, který prohrává 1-2 proti Noru. Mimochodem střely na branku 7-11, máme tam ještě co dohánět, krokodýláci. A tak si dáme radši zlatíčka a budeme se ptát na to, kdo je nejbohatší na světě.
1: Zloděj, protože klade peníze.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Rodina lidojedů sedí u ohně. Otec vezme lžíci, zamíchá v kotli, ochutná a vrazí ženě facku. Ta se rozpláče, on říká: stará, kolikrát jsem ti říkal, než dáš maso do polívky, sundej z něj ponožky.

0: Krakonilac je stále hity po čtvrt na šest, připravená zlatíčka. Mimochodem dvě super šance, český výběr proti Norům ve druhé třetině. Konec 24. minuty, druhá šance Ticháčka, ale betony Hawklanda připraveny tam, kde měly být. A teď je to chvilka, obrovská šance Lukáše Sedláka. Pardubický kapitán ujel naprosto sám proti Hawklandovi, kterého obelstil Kličkou, avšak poté nebyl stopu k zasunout do odkryté sítě. Safra Porte.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
0: Tak, máme odehraných 27 minut, Krokodýláci, Česko-Norsko stále tím pádem 1-2 a Zlatíčka nám řeknou, kdo je nejbohatší na světě.
2: Lupič, banka, zloděj, protože klade peníze, lupiči, protože všechno kradou.
3: Tačka.
0: Jo, gratulujeme k těm tačkům, co mají prachy. Mimochodem Elon Musk aktuálně podle Forbesu nejbohatší na světě, pak jsou tam Larry Page, Sergey Brin, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Larry Ellison, Bernard Arnault a další. Takže ať se nás ty prachy taky drží, krokodýláci, a máme stále s krokodýlem vynikající náladu.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
0: Bohatý je jinak ten, kdo má úžasné a hlavně zdravé, šikovné děti, tak to vám taky přejeme s těmi zlatíčky a těšíme se na ohňostroj, až si tam s nimi vyrazíte za zábavou.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
4: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Přijďte zažít nezapomenutelný degustační podvečer s vůní moravských vín a živou cymbálovou muzikou ve výjimečných prostorách historických vodojemů v Brně na Žlutém kopci. Mikuličtí vinaři nám osobně představí své nejkvalitnější vzorky. Neomezená konzumace, gastronomie, tradiční melodie cymbálky a prohlídka industriálních prostor vodojemů a přilehlého parku. Mikulecké bečky už v pondělí 8. června od 18 hodin. Srdečně zvou mikuličtí vinaři. Počet míst omezen. Předprodej na mikuličtí vinaři.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.

0: Hrací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.

0: Korilaci stále hity Black Eyed Peas Shut Up. Mimochodem na konci 37. minuty Dan Voženílek na hokejce měl normálně vyrovnání v předbrankovém prostoru, ale neusměrnil Kubalíkovou přihrávku za Hawklanda úspěšně. Takže teď pár vteřin před další sirénou končí pomaličku druhá třetina. Stav Česko-Norsko stále 1-2. Stále 1-2, ale šance tam byly. A teď je tady další šance, krokodýláci, abyste získali vstupy na blížící se Bílovickou křižovatku. Je před námi multižánrový festival, koná se 6. června od 13 hodin 30 minut na hřišti za Sokolovnou a v Bílovicích nad Svitavou. Je to akce, na které se vám představí Víťa Vencl, Bystroušek, folklorní dětský soubor, AG Flag, I Am Oscar, Helmutova stříkačka, Pumpkins, Prague Queen. No a pro někoho, kdo se teď rychle dovolá, mám tady vstupy pro dva na celý odpoledne. Bílovice nad Svitavou, Bílovická křižovatka, 6.6.2026, hřiště za Sokolovnou od 1:30. Kdo chce jít s krokodýlem? Tady je Petr, halo, dobré odpoledne. Dobře, tak ještě jednou pokus 603, 103, 103 krokodýláci. Kdo se totkaj dovolá, ten ty vstupy na Bílovickou křižovatku má. Tady je Petr, halo, dobrý den. Dobře, volejte 603, 103, 103, čeká to tady na vás.
1: Rádio Krokodýl, Petr Holík.
2: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře, Stares Sport.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžem rozsvítit?
4: Ne, je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
5: Hora, Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám,
4: sedím.
3: Strouhám,
4: flambuju.
3: Hasím.
4: Slejvám. Utírám, solím, pepřím.
3: Servíruju.
4: To bude legendární hostina.
6: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
7: Ikonická Vespa, Aprilia a Piaggio. Auto Hemala má váš nový skútr v Pohořelicích a ve Znojmě. Přijďte si pro něj. Více na auto-hemala.cz.
8: Klimatizace od 23 490 korun včetně montáže, materiálu i dopravy?
9: Ano, slyšíte správně.
8: Klimatizace Břeclav montuje klimatizace, tepelná čerpadla i rekuperace po celé jižní Moravě.
9: Žádné dlouhé čekání.
8: Profesionální montáž a rychlá realizace.
9: Více informací na www.klimatizace-břeclav.cz
8: nebo telefon 724 100 122.
9: Klimatizace Břeclav.
8: Řeší proti letnímu horku.
10: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
11: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
12: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
11: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
13: Nazdar rockeři. Festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
14: Chceš chodit na ligu každý víkend? Zažít prvoligové městské derby? Konečně taky mimo Prahu? Tohle město a celá jižní Morava si to zaslouží. Baráž začíná. Artis Brno, 1. FC Slovácko. Středa 27. května od 18 hodin v Králově poli. Pojďme to dotáhnout společně. Za Brno, za fotbal.
15: SK Artis Brno.
16: Hit za hitem.
1: Rádio Krokodýl.

0: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
1: Jmenuji se Libor Tománek, jsem ředitelem základní školy Antonínská v Brně. Mobily to máme tak, že na prvním stupni žáci mobilní telefony nepoužívají a na druhém stupni ten režim je trochu volnější, o přestávkách ano, v hodinách zase dovolení příslušného vyučujícího.
0: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Hej, hej, hej, Martin Solveig, hello, máme 17.57, úplně přesně, krokodýláci, hokej, přestávka. Jak to vypadá s vývojem, podíváme se za chvíli společně s Petrou, která má zprávy na 18. O čem, vítej.
1: Hezké odpoledne, dopravní podnik jako každý rok nasadí na víkendové spoje linek 10 a 32 muzejní vozy. A taky sledujeme hokej, i o tom už za chvilku.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nový chutě, který pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
2: Rádio Krokodýl.
4: Hrajeme vám hit za hitem.
0: S Krokodýlem stále hity 6:02. Připravení a háčí, taky bude gon, gon, gon. Dáme Evu Farnou. A doufám, že makneme ve Friburgu, aby jsme si mohli pak pustit Queeny.
5: Hledáte jistotu při prodeji vaší nemovitosti? Krajské reality. Správná volba pro úspěšný prodej. Krajské reality. Spolehlivý partner ve vašem kraji.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí dneska nádherně letní a vlastně tropické. 30 tady u nás v Brně, v Šepkovicích 28, ve Žďáře 25 a úterý zítřek slunečné. S teplotami odpoledne na Moravě 29, na Vysočině 26 stupňů.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Dopravní podnik jako každý rok nasadí na víkendové spoje linek 10 a 32 muzejní vozy. Jezdit budou o sobotách, nedělích a svátcích od 30. května. Se začátkem provozu starých vozidel zároveň skončí dvouměsíční výluka na Stránské skále, kde se opravuje trať. Všechny spoje tramvajové linky 10 do té doby zajíždějí do smyčky Novolíšeňská. Vědci z Pražského ústavu hematologie a krevní transfuze dokážou lépe určit přesný typ leukémie. Místo původních 8 jich rozlišují více než 40. S různými typy onkologických onemocnění mízní a krvetvorné tkáně onemocní podle statistiky České onkologické společnosti více než 6 000 lidí ročně. Různými druhy leukémie řádově několik set.
2: Rádio Krokodýl, Blanensko.
1: Kateřinská jeskyně v Moravském Krasu nabízí od března každou neděli v měsíci speciální prohlídky se zaměřením na historii a archeologii. Další se uskuteční 31. května se začátky v 10, 12 a ve 14 hodin. Návštěvníky čeká podrobné seznámení s archeologickými výzkumy od poloviny 19. století až do současnosti.
7: E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Češi! Mistrovství světa v levli hokeji na Rádiu Krokodýl.
0: Česká reprezentace stále tahá za kratší konec v utkání s norským výběrem, když po dvou třetinách prohrává stále o branku. Gol jsme vlastně ve druhé třetině neviděli žádný, nicméně šancí bylo dost. 5 na české, 2 šance na norské straně a tu největší měl rozhodně pardubický kapitán Lukáš Sedlák, když nezvládl sám proti Hawklandovi dokončit kličku a posunout puk do brány. Puk musel zaprave mezi kruží, takže Česko-Norsko stále díky brance Jaroslava Chmelaře z prvé třetiny 1-2.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: No a právě začíná závěrečná třetina a my se jdeme podívat na silnice společně s Martinou, kde pak jsou komplikace po odpolední špičce.
8: Pěkné odpoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Bouralo se na D1 na 189,5 kilometru na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Souvislá kolona se táhne už od 213. kilometru. Dvoukilometrová kolona je na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. Na D2 pozor ještě na 38. kilometru ve směru na Brno, stojí tam porouchané auto. Na Vyškovsku za Slavkovem u Brna směrem na Křenovice havarovalo osobní auto přes střechu. Provoz je omezený, zasahují tam záchranáři. A na trase z Havlíčkova Brodu na Svitavy před krátkou vsí bourala dvě osobní auta. Projíždí se kyvadlově a kolony se tvoří z obou směrů. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Pěkné pozdní pondělní odpoledne, krokodiláci, zvláště pokud to tam tlačíte i očima. Česko-Norsko, sledujeme utkání ve Friburgu, mimochodem úvodní buly vyhráli Norové a Pavláci tam připsal hned po 13 vteřinách první zákrok, když v Lapačce skončilo nahození od modré čáry od Kristiana Kesestula. Doufáme, že to naši srovnají a že to taky ještě dneska nejlépe vyhrají.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: síň máme na Krokodýlu a na ledě už dvoubrankové manko. 48-10 odskočili Norové na rozdíl dvou gólů, protože Martin Ronald obdržel do předbrankového prostoru milimetrovou přihrávku od Salsténa a norský útočník prostě poslal kotouč do odkryté části branky. Takže Krokodýláci, začíná to být dramatické. 9 minut do konce utkání s 6000 diváky. Česko-Norsko 1-3. Kurňa.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo.
0: Doufám, že v Šepkovicách na zahradě to nekazí náladu. Co zde něho Rosničko naša? Jdeme se podívat na telefon, protože soutěž, ve které se hrálo o horské kolo za 35 tisíc z Element Store u M Paláce, má majitele. Majitelku z Pozořic. Janu.
2: Krátka, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Rádio Krokodýl, je tam Jana Krátka.
2: Ano.
3: Jani, mám fantastickou zprávu, vyhráváte kolo!
2: Ježiš, tak to je úžasný. Děkuju. Takže jsme to trefili.
3: Trefili jste to naprosto přesně, byl to přesný tip, který dorazil jako první. Gratulujeme!
2: Děkuju. Ono to je pro syna. Je taková jeho akce, já jsem to pouze organizovala, to je tohle, takže to je výborný, protože on si to kolo přeje už dlouho, tak je paráda, že teda budeme možnost nějakou.
0: Janičko, gratulace, zdravíme Pozořice!
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhraj nové horské kolo!
0: A musíme máknout na ledě proti Norům. 1-3 Krokodýláci a do toho se těšíme na další akce Krokodýla nejen na Den dětí.
1: Den dětí na Rádiu Krokodýl. Už 1. června bude patřit vysílání Rádia Krokodýl našim nejmenším posluchačům a taky jejich rodičům. Poslouchej a vyhrávej na Den dětí na Rádiu Krokodýl.
4: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Co jet na nákupy do Olympie Brno?
7: Jo, potřebuju nové tenisky a sportovní oblečení.
6: Zatímco budeš nakupovat, skočím si na výstavu elektromobility e-drive show, která tam je od 6. do 31. května. Budou tam různá elektroauta i testovací jízdy.
7: Že bych se taky svezla.
6: Jasně, i proto jedeme do Olympie.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
1: Je dobré mít spolehlivého přítele. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Krokodýl písničky za půl hodiny na přání a teď Bruno Mars a Rousí na Moravu Vysočinu a i dolů k Břeclavi a Hodoninu a pace a pace. No a Norové ti dali pěkně zabrat a zatopili Kanadě a potápí český výběr krokodýláci. Padla další branka do naší sítě, kurňa.

0: dne. Rádio Krokodýl.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Tak, krokodýláci, dostali jsme dneska pěknou čočku, musím říct. Čas 54.17 a to už i na onlinech psali, to je už trošku směšný obrázek. Michal Brancek Nygaard šikovnou tečí před Pavlátem. Dostal puk po čtvrté do české branky a české naděje se prostě velice rychle rozplynuly. Naši to pravda ještě zkoušeli, ale byla to už taková labutí píseň. V čase 59.10 Sedlák posunul na červenku a ten svou kličkovanou bohužel nepřekonal Hocklanda. Dá se říci, že je dohráno a Norové po Švédsku poráží i český národní tým. V té třetí třetině přidali hráči ze severské země ještě dvě branky a po výsledku 4-1 berou všechny tři body.
0: Češi! Mistrovství světa v ledním hokeji na rádiu Krokodýl.
1: Nedá se nic dělat, krokodýláci. Je to dneska o tom, že si musíme zlepšit náladu písničkami na přání.
2: Rádio Krokodýl.
3: Barko Brno Líšeň je zpátky. Máme otevřeno od pondělí do soboty a pro prvních 1000 zákazníků máme naprostou pecku. Dárkovou kartu do brněnského hobby marketu v hodnotě 200 korun. Vykupujeme železo, barevné kovy i autovraky. Barko, těšíme se, až vás opět uvidíme u nás v Brně Líšni. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Už po 13. vás zveme na multižánrový festival Bílovická křižovatka, který i letos přináší skvělá hudební vystoupení. V sobotu 6. června se můžete těšit na kapely Helmutova stříkačka, Pumpkins, AG Fleck, Prague Queen, I'm Oscar a další program. Vše na www.bílovickakřižovatka.cz. Těšíme se na vás na Bílovické křižovatce 6. června v Bílovicích nad Svitavou.
5: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz.
6: Pod hladinou řeky.
7: Digitální vesmír se otevírá jen na jeden víkend.
8: V sobotu 30. a v neděli 31. května zažijete v Digitáriu Hvězdárny a Planetária Brno DigiFest 2026. Přehlídku nejnovějších full-dom filmů pro Digitária z celého světa. V Brně je uvidíte poprvé a většinou naposledy.
7: Pozor, filmy jsou v angličtině bez českých titulků.
8: Vyberte si projekci a kupte vstupenky na hvězdarna.cz. DigiFest na brněnské Hvězdárně již tento víkend.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
14: Chceš chodit na ligu každý víkend? Zažít prvoligové městské derby? Konečně taky mimo Prahu? Tohle město a celá Jižní Morava si to zaslouží. Baráž začíná. Artis Brno, 1. FC Slovácko. Středa 27. května od 18 hodin v Králově poli. Pojďme to dotáhnout společně. Za Brno, za fotbal.
15: SK Artis Brno.
16: Rádio Krokodýl.
17: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Krásný večer, krokodýláci, 19 hodin, 1 minuta, Sebastian Toulava a před náma písničky na přání.
1: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Měli jsme přání dát dneska trošičku norskému týmu, ale norský tým dal nám. Nepovedlo se to, Česko-Norsko 1-4, to utkání už je za náma v hokeji, takže si dáme nějakou písničku pro lepší náladu. Třeba na úvod Miraj, Chci tančit. Další písničky pak krokodýláci budou samozřejmě na vás.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Tady je Krokodýl Brno, 30, krásně to tam vyšplhalo, už to trošku padá dolů, Šepkovice 28, Žďár 25, úterý opět velmi podobné, krásné slunečné počasí s tropickou náladou tady u nás na Moravě. 29 Morava, 26 Vysočina a tady jsou hlavní události 25. květnového dne.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
2: Přes 1000 kostelů, kaplí a modliteben po celé České republice otevře už tento pátek dveře návštěvníkům v rámci tradiční noci kostelů. Jen v brněnské diecézi se do letošního ročníku zapojí přes 200 míst. Brněnští lékaři pomohli ženě s nebezpečnou krevní sraženinou v srdci šetrnějším způsobem než při klasické operaci. Při unikátním zákroku poprvé využili mimotělní filtraci krve, díky které mohli sraženinu odstranit bez otevření hrudníku. Sjezd sudeckých Němců by se mohl v budoucnu konat střídavě v Bavorsku a v Česku. V Brně to dnes uvedl předák sudeckých Němců Bernd Posselt. V řadě českých zemí už podle něj místní projevili o pořádání sjezdu zájem.
1: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Servus na silnice Krokodýláci. Dopravní situace se nám krásně zlepšila, ale ještě tam jsou místa, na která pozor. Martino.
3: Pěkný večer všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na D1 na 189,5 kilometru na výjezdu z Brna na Prahu stále překáží nehoda. Souvislá kolona se táhne od 216. kilometru. Na D1 na 208. kilometru směrem z Brna na Vyškov bouralo osobní auto s motorkářem. Tam se ale kolona netvoří. Na dálnici D2 na 0,5 kilometru ve směru od Bratislavy do Brna překáží porouchaný kamion v levém pruhu. Kolona je od 3. kilometru. A na Vyškovsku za Slavkovem u Brna směrem na Křenovice zasahují záchranáři u nehody osobního auta. S opatrností projedete kyvadlově. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistance Martina Podleská.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Krásný večer všem s krokodýlem na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi a i k Hodonínu. Taky pozdravíme Lužice, kde určitě poslouchá čerpací stanice OMV. Tak tam všem posíláme Miraj, chci tančit, a kdo by měl čas, tak si může volat, případně si může napsat a nějakou pěknou písničku objednat. Tady je Petr Holík, hrajeme písničky podle vás. Dobrý večer všem.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
2: Krásný večer, krokodýláci, dobře to vnímáte. Do studia voláte, už to tady zvoní, hrajeme písničky na přání. Tady je Petr, kdo to dneska začne? Halo, dobrý večer.
3: Dar jak svině, tady Vilda Jaruže Slavková.
2: Ano, Slavková si dneska na úvod hnedka pěkně, jedničky ve Slavkově, hezký dětičky. Super, počasí je špica. Máte tam furt ještě 30, nebo už to trošičku spadlo, Vildo?
3: Už to malinko spadlo, ale jako už, že je to zase moc, ono by to chtělo něco mezi, no.
2: Ano, je to pravda, je to pravda. Noři nám taky dali moc. To ani nechci moc komentovat, jak se jim to dneska povedlo, Noru.
3: No to byla katastrofa. Ten nepustili potvory.
2: Norský tým hodně povyrostl a dává to cítit úplně všem účastníkům mistrovství světa v hokeji. No,
3: tak vidíme, co bude hitra s Kanadou, no.
2: To jsme zvědaví. Snad se dneska rozehráli naši, že?
3: No to jo, no.
2: Jaruško, komu dáme písničku zahrát a máte nějakou, nebo to necháte na mě?
3: Nějakou pěknou devadesátku. Necháme to na tobě.
2: Ok, dobrá, jdu vybírat a bude to pro?
3: Pro tebe, pro Pavlíka Janštu, pro Janšu do Řečkovic, pro oba dva Milany, pro Bajkerose, pro nás dva, do Slavkova.
4: Pro všechny Slavkováky, pro Ríšu. A prostě pro všechny, co nás znají.
2: Ano, pana doktora Ríšu ze Slavkova srdečně zdravím z našeho kurzu moderátorů a jinak všem krásnej večer. A děkujeme, Slavkováci, opatrujte se, ahoj!
3: Ahoj!

0: Super, tam horko je zase, jsme na Ibice.
1: Radio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
0: Malíme na ostrov Ibica a je to tam špica.
1: Radio Krokodýl a hity na psání.
0: Tak, hezky začal tanečně, energicky Slavkov. Kdo pak bude pokračovat? Myslím, že jsme taky mimo Brněnský teďka právě. Halo, dobrý večer.
2: Dobrý večer, tady Jiří Walter Kopáček.
0: Dobrý večer, Jiří, tady Petr Holík. Co bys rád? Hrajem písničky na přání. Jakou chceš zahrát, Jirko?
2: Chtěl bych zahrát Huntrix.
0: Huntrix, Golden, ano, Jirko, dobře. Golden. Pro koho bude Golden, zlatá?
2: Pro sestry, holky, tady moji segry chtějí, aby se zahrál Golden, tak.
0: Moc rád, jak se jmenujou segry, Jirko?
2: Amálka a Aneška.
0: Amálka a Aneška jsou starší, mladší oproti tobě?
2: No, mladší obě dvě.
0: A jsou na tebe hodný?
2: No, záleží kdy.
0: Záleží kdy, dobře. A umí tančit na Golden, na lovkyně démonů?
2: Umí trochu.
0: Tak holky, připravit, já to pouštím, krásný večer. Kde vás máme teďka, Jirko, prosím tě?
2: Lhota u Vyškova.
0: Lhotu u Vyškova, zdravíme, krásný večer, přijeme, posíláme Huntrix a mějte se, papa, ahoj.
2: Tak jo, naschledanou.
0: Naschledanou.

0: Pohodička s krokodýlem, písničky na přání a dobré časy. All City, Carly Rae Jepsen, Good Time, ať ty časy taky máte dobré na všech frekvencích Rádia Krokodýl. Čas 19.20, přesně tady je Petr a vy si stále voláte do studia Krokodýla 603 103 103.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu s hudbou exkluzivně na rádiu Krokodýl 103 FM. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně s krokodýlem.
2: Chtělo by to něco nového. Ekondomy.cz. Něco vzrušujícího, ale diskrétně. Ekondomy.cz, to je ono. 20 000 položek pro naši lásku. Pro muže, pro ženy, pro oba. Největší a nejlevnější e-shop v České republice a několikanásobný vítěz ocenění Shop roku. www.ekondomy.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík. Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz. Šťastnou cestu a bezpečné návraty v našich vozech Škoda vám přeje i autosalon Jene. Brno Komín a Brno Slatina. Váš autorizovaný prodejce a servis.

0: hrací hrad, dětské hřiště, grilování a pivo kýlu v ceně. Od 18 hodin Oldies Party u bazénu. Nastartujte si léto na Rakovci. Více info na hotelrakovec.cz.
1: Je dobré mít spřízněnou duši. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi. Rádio Krokodýl a hity na psání.
2: Krásný večer, krokodýláci. 19 hodin, 23 minuty. Už se mi sem začínají propašovávat zprávy z Prušánek, z Hodonína, od Lužic, takže než se tam vypravíme dolů na 95.4 FM na Hodonín, tak se podíváme asi za Anděli. Halo, dobrý večer.
3: Dobrý večer, ahoj Pečo, teď
2: ahoj,
3: Pavel Jančo.
2: Ahoj, Anděli, zdravíme velké Mezíří či Pavle, ahoj. Děkuji za optání po víkendu náramně. Měl jsem krásný náramně pracovní sobotu, musím pozdravit všechny znojemské Diamant Braní, bylo to nádherný ve Znojmě a včera jsme si užívali s chlapečkama, to bylo dobré. Víkend byl dobrý, doufám, že u tebe taky povedenej, co?
3: Díky, jo, myslím, že ten minulý týden byl takový trošku horší, ale on se za všechno zlepšil.
2: Všecko se to lepší, samozřejmě. Jde to po kroužcích, ale lepší se to. Tak jsme rádi, koho pozdravíme dneska večer.
3: Dneska budu děkovat své manželce do Nebička.
2: Do Nebička, ano, dobře.
3: Svým vnoučkům, už jich dneska pět, jedni pravůčce.
2: Alex, Diego, Dominik, Deniska.
3: Dominik, Eliška, už je znaš na spadný.
2: Máváme do Rantířova děcka.
3: Mám tě mu zrát, no.
2: Já tebe a, taky. No a koho pozdravíme ještě krom Filipa a Míši?
3: A jeho přítelky Míšu. Svátek, tak bych chtěl předpovědět, tak jeho přát všechno nejlepší k jeho svátku.
2: Filipe, zítra krásný sváteční rád den, jasná zpráva, člověče, hezky si to zítra užij. Ano, mrká tady na nás
3: on,
2: z kalendáře.
3: Ať si to užívám, dneska se za ním chystám na chvilinku, měl bych tam žít s tebou, no.
2: Neboj, to se stane, to se splní, to si spolu dopřejeme. Výlet za Filipem, zatím to zvládneš ty sám, beze mě, završíme to, kým prosím tě dneska večer?
3: Potom bych ošel Zuzance, Martíně, Monice a Helence a všem Kristínkám, který existují, protože Kristínky by mě zklamaly. A jedný Elizabetce, to je jedna dcera krásný Kristínky. Samozřejmě Peťovi, to tobě a Kačence a všem u vás.
2: Mým zlatíčkům. Mým...
3: rádiu.
2: Děkuji za moje zlatíčka.
3: Potom bych já zahrát samozřejmě Zdendovík.
2: Zdeněk Becha, ano. Rytíř ze Šepkovic. Já moc děkuju.
3: Samozřejmě všem, kteří mám strašně rád a hlavně andělkům, kteří lítají nad velkým nezaričím, samozřejmě nad Plnem, někdy i nad Sazumínem.
2: Všem andělům děkujeme, ať je andělská ochrana a krásný a večer nejen v Mezříči, Pavle. Ahoj.
3: Můj anděl, čau. Ahoj. Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám coračky.

Dneska tak trochu ve sváteční náladě andělský tanec s Pavlem, s Filipem, protože zítra má svátek Filip. Takže krásný večer, rantířováci, ahoj! Hit za hitem. Radio Krokodýl. Radio Krokodýl a hity na psání. A jdeme na 95.4 FM, krokodýláci. Skočíme si za Hodonínem, protože mi píše tady Jarda, píšou mi Prušánky. Hlásí se i Alex s šéfem z Lužic. Jarda by chtěl zahrát taneční písničku pro všechny, co ho znáte, pro hokejisty, taky pro Leonku do Prušánek, Alex do Lužice, Ivetu, Davida, Martina, Zbyňka a Lukáše Střebíče, který poslouchá Radio Krokodýl non-stop. Jardo, hele, strašně rád, holky nás taky poslouchají, dostávám od nich zprávy, že jsou prostě připnuté jako obvykle k našemu fantasticky tepajícímu krokodýlu, a když říkáš, že by to mělo pěkně tančit na 95.4 FM v Hodoníně, tak si dáme tady tuhletu pecku.

0: 33 přesně, tohleto je Zhodonína od Jardy Dobeše pro všechny správný hodoňáky, co nás poslouchají, takže pro Alex, tam, co jsou lužice, čerpací stanice, poslouchaj i s šéfem, akorát prej, šéf nechce vůbec tančit, protože má hodně práce, takže Radku, ty náš bezvadnej Brňáku, pěkný večer, ať to tam pěkně tepe, šlape, všichni jsou maximálně spokojení. Totež Prušánky, kde máme Leonku, která říká, že dneska v práci se Zlatíčkem, s Ivetkou zase senzační a že by strašně zvedla náladu v Prušánkách Ivetce písnička od Jamese Blunta Bonfire Heart. Já věřím, že poslouchá i Ivuška na Píši zóně v Hodoníně, že poslouchá taky Vlastička a prostě každá správná hodonínská kočička, možná i Jiřinka. Takže Alex, Jardo, Leonko, vy všichni naši věrní.
1: Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodil.
0: Tady pro vás ještě jedna speciální. Dolů na jich James Blunt Bonfire Heart. Dobrý večer.

0: Krásný večer s krokodýlem, ať zažíváte pohodu, klidně psinu, hlavně žádnou kocovinu, krokodýláci. Tohle bylo k Hodonínu, Činasky, Klára, do Prušánek, Leonce, na pěší zónu Ivušce, do Ložic, na benzinku, Radkovi, Alex, taky Jardovi a vůbec všem dobrým hodoňákom. Hezký večer s krokodýlem jste a máme necelých 20 minut písniček na přání. Dobrý večer.
1: Haló, jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím. Nemůžeme rozsvítit?
1: Je to tajný.
2: Takže, pohraj jste. Heneš, long story short, tady.
3: Brňák, Dian, jsem tu.
1: Hora, jama, já, taky.
4: Dobrý.
2: Jdeme.
1: Jedu.
2: Hořák, zapínám, krájím.
3: Šlehám, cedím.
2: Strouhám,
1: flambuju.
4: Hasím.
2: Slejvám, utírám, solím. Pepřím.
4: Servíruju.
2: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival. Slavkově u Brna 30. až 31. května.
6: Čau přátelé, tady Piero Caruso. Caruso Pasta je pizza, nejde jen o dobré jídlo, ale hlavně o nové chutě, které pro vás stále zdokonalujeme. A právě teď přichází naše nové menu. Nové kombinace, nové recepty, nové delikatesy Itálie, které musíte ochutnat. Čerstvá pizza, vonavá focaccia, domácí těstoviny. Tentokrát zase trošku jinak. Přijďte ochutnat naše nové menu na Bajerovu u Lužánek, nebo na Žarošicko na Vinohradech, a nebo si ho nechte dovést domů. Váš Piero Caruso.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
8: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Pondělí 25. květen, další hrací den na mistrovství světa v hokeji i IHF. Odpolední zápasy USA Maďarsko 7-3, ten druhý skupiny B Česko-Norsko 1-4. No, Norové dneska byli nezastavitelní, takže myslím, že bychom si teď určitě měli zahrát Unstoppable, protože nám volá kdo? Nový Sočina, halo, dobrý večer.
9: Ahoj, Peťulo, tady Peťa ze Žďáru.
0: Ahoj do Žďáru, Peťo, ahoj, ty naše hokejová expertka. Co říkáš na ten dnešní mač s těma novorama, co?
9: Ani mě nic neříkej.
0: To já ti teda řeknu, že jsme teda dostali, ale jako dneska pěkně po kulách.
9: Jako škoda, škoda. No.
0: Já jsem se na to nedíval, ale mám prostě pocit, že ten norský výběr nám vyrostl a když zatopil Švédu a málem porazil Kanadu, No, tak bylo vidět, že dneska musíme hodně šlápnout a nepovedlo se nám to.
9: No, tak třeba zítra tu Kanadu, no, uděláme.
0: No, to jsme
9: to
0: teda zvědali.
9: To se budu dívat taky, to ještě trefí švak.
0: Budu se dívat taky, ano. Ať nás netrefí, i když to bude nakonec s podobným výsledkem. Peťulko, koho pozdravíme? Mirečka do práce, co?
9: No, jasný, Míru do práce, tebe do studia, Jirku Wienera, oba dva Milany, všechny kometáky, našu reprezentaci a všichni, co poslouchají.
0: Ano, všem, co poslouchají a nedají si zkazit náladu sportovním výsledkem, protože ten sport hol takový bývá. Česko-Norsko 1-4 a krásný večer na Vysočinu. Papa, ahoj.
9: Ahoj.

0: Slováci, fantastický večer všem, 7:45, k tomu 3 minuty a pomaličku jdeme do finále. Kdo pak tam dneska bude jako poslední na telefonu? Halo, je to náš věrnej, dobrý večer.
1: Šíleně tropický podvečer ze Šepkovi.
0: Ano, hezký tropický, ani to Norsko nepomohlo na ochlazení, naopak, že jo, Zdeny, pěkně nás to rozpálilo, pěkný večer k Třebíči. Jak se máme?
1: Nádherně, to byl výlov po těch norů, jak mě, protože jsem výlovil taky jezero.
0: To bylo horší jak výlov rybníka Rožemberg, ti si nás teda dneska pěkně vychutnali.
1: Jo.
0: Je vidět, že kvalitativně tenhle ten tým roste. Kanada, poražený Švédsko, poražené Česko. No, myslím, že budu na letošní šampionát vzpomínat ve velmi dobré náladě a kdo ví, jak nakonec ještě oni dopadnou, takže možná budeme překvapeni. Bude bedna.
1: Já jim to přeju, já jim to přeju.
0: Já taky. Když už nám to takhle dali 4-1, tak ať jsou na bedně. První, druhý nejhůř. Zdeněčku, koho dneska budeme těšit od tebe ze Šepkovic, povídej.
1: Jelikož mají v Německu svátek dneska,
0: ano.
1: A to dušní pondělí, tak teprve dneska jede Peťa s Patrikem do práce, aby ráno nastoupili do arbeitu, takže do Mníchova, přidáme rodinku Becháčku do Žerutek a Barči od Drásova do Drásova. Tak, taky pravnou časům Belice a Tobíkovi z Líšně.
0: Do Líšně zdravíme Tobíka, zdar jak svíňa, Tobí, že jo?
1: Jasně, Bajkerasovi z Líšně, Slavkovákům, Pavlovi Anštovi z Mezříče. A majitelce napuštěného bazénu do Klentnice.
0: No, ještě úplně napuštěnej není, ale je to připravený, takže Janičku zdravíme do kohoutek, máváme krásný večer a děkujeme rytíři ze Stolové hory. Ten
1: a
0: výhled je tam krásný.
1: A kačence z Kulova Utěchova.
0: Ježíš, děkujeme, ano, Kulov Utěchov, děkuje. Krásný večer přeji a měj se, opatruj se, zatím zdarec, ahoj.
1: Zdarec, Peťane, zdar.

Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
1: Přes 1000 kostelů, kaplí a modliteben po celé České republice otevře už tento pátek dveře návštěvníkům v rámci tradiční noci kostelů. Jen v brněnské diecézi se do letošního ročníku zapojí přes 200 míst. Brněnští lékaři pomohli ženě s nebezpečnou krevní sraženinou v srdci šetrnějším způsobem než při klasické operaci. Při unikátním zákroku poprvé využili mimotělní filtraci krve, díky které mohli sraženinu odstranit bez otevření hrudníku. Sjezd tureckých Němců by se mohl v budoucnu konat střídavě v Bavorsku a v Česku. V Brně to dnes uvedl předák sudeckých Němců Bernd Posselt. V řadě českých zemí už podle něj místní projevili o pořádání sjezdu zájem.
0: Přehled dnešních událostí z Brna a jižní Moravy na rádiu Krokodýl. Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

Pondělní krokodýlí lípelíček se nám rozjíždí. Jarek Hamala vás zdraví, krásnou noc. Začala jsme 22. týden roku 2026. Doufám, že start pondělní jste zvládli a užili jste si 25. květen. Teď si užijte nádhernou noc. Před námi skvělé hity. Jarek Hamala přeje hezký poslech.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

0: Dopřejte svým dětem skvělou zábavu na léto a přihlašte je na příměšťák na riviéře. Kromě plavání a zábavy u vody je čekají sportovní hry a soutěže, návštěva Jungle Parku, Vida Science Centra a další bohatý doprovodný program. Pro plavce i neplavce od 6 do 12 let vybírejte z turnusů na primnestak.stares.cz. Příměšťáky na riviéře Stares Sport.
1: Hezký poslech, pohodovou noc, no a všechno nejlepší k svátku Violám. Ano, Viola dnes slaví svůj svátek, my přejeme všechno krásné. Od nás Krokodýla, další hit.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Další hit je připraven na vlně Krokodýla pro vás, co nás sladíte a posloucháte v Hodoníně na 95,4 FM. Pěkný poslech, hezkou noc a užívejte hit za hitem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Hit je krokodýlaná, valí dál, Jarek přeje hezký poslech. Doufám, že vy dál valíte třeba po některých silnicích tady ve městě Brně nebo ostatních silnicích na jihu Moravy, dálnici D1, D2. Všude, kde nás ladíte a posloucháte za volantem, vás zdravíme a posíláme další hity.

Další Hitovka je připravena u nás ve vysílání Krokodýla. Jarek přeje hezký poslech. Dnes máme Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Nebo abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní den je. Jinak také máme Den Afriky, ručníkový den a také třeba šeříkový den. Tak tolik ten dnešní 25. květen, teď už další hity. Jarek přeje hezký poslech.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Pranostika dnešního dne praví po svatém Urbanu mráz neškodí džbánu. Pohoda na Urbana, pro sedláka vyhrána. Tak, toliko pranostika. Vyhrávat budeme my také hit za hitem na krokodýlu. A Jirek Hemala vám přeje krásný poslech.
1: Znáš

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Je dobré mít přítele na celý život. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Když máme někdy něco zadarmo, tak to jíme, sníme, přejíme se, někdy nám špatně a někdy potom to dopadne velmi špatně. A jedna restaurace chce, aby se za to platilo, pokud se vám udělá špatně a nezvládnete to. Víc o tom Petra.
1: Sushi restaurace na jihu Španělska, ve které zákazníci za jednorázový poplatek mohou sníst, kolik zvládnou, byla nucena zavést poplatek za zvracení. Hosté se totiž ve velkém přejídali a výsledkem pak byly znečištěné toalety, ale i okolí jídelních stolů.
0: Tak ve Španělsku, pokud se přejíte sushi, bude to s nějakým poplatkem. U nás bez poplatku další hity. Užijte si je. Jarek Hemala přeje krásný poslech.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hity za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. ranní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

0: Za dalšími hity vyrážíme, Jarek s vámi, krásný poslech. Připravené jsou nejenom hity, ale i naše nejmenší. Kdo je to expert? Ptali jsme se Zlatíček v jedné z brněnských školek.
1: Já si myslím, že to je šéf téhle planety.
2: Že je chytrej strašně, že umí všecko, ví všecko.
3: Ten jako pracuje, si myslím. Asi pracuje duhát špatně. Jako tu out.
0: Kdo je to expert, to nás zajímalo, tady jsme se našich nejmenších, teď už valíme za dalšími hity. Jarek Hemala přeje hezký poslech.

Děkujeme vám. No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

mít parťáka při práci. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.